0: Lucí a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskulevně.cz. Náplně hned.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

Hit Radio Zlín.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 000. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Víc

0: Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi budou zase sbírat účtenky. Sněmovna včera podpořila návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda očekává, že systém přinese do rozpočtu navíc přes 14 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze jednodušší a méně náročná pro podnikatele. Severní Korea ukázala nový závod pro výrobu materiálu do jaderných zbraní. Vůdce Kim Jong-un zároveň oznámil plán na významné posílení jaderného arzenálu země. Mezinárodní agentura pro atomovou energii už dříve varovala, že kapacity KLDR pro výrobu jaderných zbraní rychle rostou. Pyongyang tvrdí, že reaguje na vojenské hrozby ze strany Spojených států. Tomáš Souček svou budoucnost ve West Hamu zatím neřeší. Český fotbalový záložník se teď soustředí hlavně na reprezentaci a blížící se mistrovství světa. Spekulace o možném návratu do slávy je označil jen za drby. Souček věří, že se národní tým dobře naladí v generálce proti Guatemale. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Letošní Zlín Film Festival je za námi. 66. ročník skončil včera slavnostním galavečerem, na kterém byly oceněny nejlepší filmy. Zlatý střevíček si převzal herec Petr Kostka. Festival do kin přilákal 24 tisíc diváků a na doprovodný program jich zavítalo asi 95 tisíc. Návštěvnost tak byla podobná jako loni. Jak letošní ročník hodnotí umělecká ředitelka Markéta Pášmová, si můžete poslechnout v rozhovoru na hitradiozlín.cz v sekci podcasty. Dneska bude krásně, na východě Moravy má být celý den slunečno a odpolední maxima se dostanou na 22 až 25 stupňů.
10: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Zase čtvrtek, lidi, to je neuvěřitelný, jak to sviští, co? Dobré ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: S vámi David.
3: Ahoj.
2: A s vámi Michal.
1: Čau, hezký ránko. Tak jdeme asi na pomozku, ne zrovna.
2: Na cože?
1: Na písničky. No prostě,
2: jdeme na to, na
1: prostě jdeme hrát, tohle jsou Simple Plan, hezké ráno.

0: Welcome to my life. Welcome to my life. My vás tady taky vítáme na palubě lodi Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Čtvrtek, říkali jsme, že to hrozně utíká, už se nám teda blíží víkend, je to za rohem, ale i když je teda čtvrtek, tak my jsme se tady ráno s Davidem bavili o tom, že tím, jak to utíká, takže máme pocit, že vlastně tak trošku jako nestíháme. Je tak?
1: Je to tak, dokonce si doslova řekl, že nám život protékáme si prsty.
0: To jsem doslova řekl, to byl takový poeta, jsem ráno byl a ono to tak vlastně, nebo mně to aspoň tak přijde, že fakt to strašně letí. Člověk, jak je starší po té 30, tak to prostě, hele, to je cvrkot. Ty jsi v pohodě ještě, že jo?
2: Já jsem v pohodě, ano.
0: To by to neprotejká, my se prostě.
1: Ty už se jenom dvakrát vyspíš a bude víkend.
0: Nespíš, my se dvakrát vyspíme a aspoň bude 40, víš? No, co chystáte na dnešek, lidi?
2: No, tak já to tady dovysílám, pak jedu za neteř, jedu...
1: Za neteř. Budeš převlečená za neteř, jo?
2: Jedu prostě za rodinkou, pak jedu do studia na jednu schůzku a večer jdu na akci s názvem City Picnic.
0: Jo, to je dneska.
2: No je.
0: A já tam nemůžu být, protože já jdu taky na akci, ale s někam jinam.
2: S jiným názvem.
0: Jiný název. A ty, Davide?
1: Já bych chtěl do víkendu jenom přežít, takže já žádný velký plány nemám.
0: Takže pohodička. No tak my bychom rádi věděli, jaké plány samozřejmě máte vy, kdo nás sladíte takhle po ránu. Minuta šampionů začíná za malou chvíli. Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a co všechno vás dneska čeká.
2: Jo? Ať už jde o práci, jaká práce, co doma musíte zvládnout a tak dále, a tak dále.
0: Cokoliv. Pojďme na muziku, Rose, Bruno Mars a Paté a hned potom se do toho pustíme. Číslo ještě připomenout 777 937 777.

0: 10 minut po 6. Krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás na to, co vás dnes čeká. Tak jdeme na to teď.
1: Květa Děčín má raní, po práci si vyzvedne vnoučka ze školy a pojedou na zmrzlinu.
0: Markéta Litvínov dnes jí čeká vození lidiček autobusem.
1: Markéta Turnov jede do Prahy na výcvik krizové intervence.
0: Martina Praha, zapsání narozených dětí do systému a budou i dvojčata a pak vyřídit maminkám rodné listy.
1: David Žacléř, práce, holky škola, mladá práce, dcery Danča a Naty vám také přijí krásné ráno.
0: Děkujeme. Dobré ráno, Zlatíčka z Bíkve. Nově stáváme v tříčlenném složení Iveta, Kája a Zuzanka. Výběr outfitu na dnešní den je jak vždy náročný, protože je krát tři. Dneska já, práce a holky veletrh firm v Ústí.
1: Míša Třebíč dneska bude pomáhat stěhovat syna. Vylétl z hnízda do svého bytečku, tyjo, velký den.
0: Martina Praha. Dnes se rozhodnu, jestli po 32 letech dám výpověď.
1: To je dlouhá doba v jedné práci.
0: Napadla mě taková poetická, jak se říká, když se jedny dveře zavřou, tak se další otevřou. Takže 32 let v jedné práci. Dovedete si představit být 32 let v jedné práci?
1: Tady klidně.
0: Tady asi jo, no tak to nám bude, počkej no. Tak Davide, tak do 70 to tady potáhneme, ne? A vy, kdo nás posloucháte, samozřejmě víme, že mezi váma někdo je, kdo v práci je 32 let, ale nebude to asi moc lidí. A dovedete si to vy představit, že jste v téhle práci, kam teďka jedete 32 let? Já vím, že se nám smějete teďka. Že si říkáte, no bláhoví, to jsou blázni. No tak v práci to zvládněte. My vám k tomu pošleme další písničky. Tohle vás zabaví. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over na Hit Rádiu 612. Krásné ráno.

0: zkouším žít, možná u někoho z vás zkouším přežít. Tak třeba kafe by vám mohlo pomoct, to vám neuděláme, ale podobnou službu udělá muzika, tohle je Hit Radio, dobré ráno. A teď budeme mluvit ke všem rodičům. Schválně, jestli víte, co přibalit dětem na letošní prázdniny. Napadá vás něco?
1: Tablet?
0: Ne. Co ty, Jasmin?
2: No tak nezapomíná se samozřejmě na repelenty, tyhle ty věci.
0: Ne, je to krabice od mlíka. Krabice mlíka.
2: Proč?
0: Krabice mlíka. Mám tady zprávu, prosím pěkně, Česká stomatologická a lékařská komora vydala varování, že s blížícím se letem přibývá úrazu a vyražených zubů.
2: No.
0: Tak, to tak je. No a lékaři do médií protlačili zásadní pravidlo, že když ti nebo dětem někdo vyrazí zub nebo se kus odlomí, tak ho musíš okamžitě hodit do mlíka a běžet k doktorovi. Protože v tom mlíku zůstanou buňky na koření naživu a zub se dá vrátit zpátky, jo? A já jsem si říkal, je to vůbec možný, ale vlastně asi to dává smysl.
2: A funguje to, víme, jestli to funguje jenom na děti nebo i na dospělí?
0: Pravděpodobně i na dospělí.
1: Dokonce se říká, že je nejlepší mít vlastně celou dobu v puse mlíko. Aha. Kdybyste si náhodou ten zub vyrazili, že byste to rovnou měli jakoby tak, namočený tak, v tom mlíku. Jo,
0: a tak to my jsme v pohodě, nám teče mlíko po bradě, vlastně pořád. Ale teďka záleží ještě jako, jestli třeba čím hustší konzistence, by to byla třeba smetana 30%.
2: To už je trošku kekel, nicméně jako říkám si, že opravdu, kdyby to fungovalo jenom na děti, tak už chápeme, proč se říká, že máme mlíčňáky, že jo, jako děti.
0: Ale píše se tady, když vám nebo dětem někdo vyrazí zub, takže asi jo. Jo, mlíčňáky, jo, takhle.
3: Ale dobrý.
0: Že to vlastně byla nápověda už, jako, jo, že si říkají mléční zuby, jasně, rozumím. No, takhle, mně to přišlo zajímavý, tahle informace, že by to mohlo někomu doslova zachránit úsměv tohle léto, jo, tak jestli, já to asi zkoušet nebudu, že bych si vyrazil zub, jestli to funguje, ale kdyby náhodou někdo z vás do nás posloucháte.
2: Kdo máte nějaký dítě a nevadí vám obětovat jeho mlíčňák a vyzkoušet, jestli to opravdu
0: přesně,
2: funguje.
0: Přesně, dejte mu dobře.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
5: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
4: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Tak co na to říkáš, Baru?
10: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
9: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s Distru levně
13: CZ. Náplně hned. Go, go, go, Gorilla. kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
17: Řekni to všem.
20: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
21: Jsou tady.
22: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
23: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
24: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě u křižovatky ulic Rudná a Vratimovská došlo k nehodě 2 osobních aut. Ve směru na Svinov se tvoří kolona. A v Prostějově v Plumlovské ulici havarovalo osobní auto. Na místě je policie.
26: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
27: Hit Radio Zlín.

0: Já jsem si to tady hodil do překladače, Vayamos compañeros, a přeložilo mi to jako jdeme, soudruzi.
1: Ty to používáš za překladač, pro boha.
0: No, člověče, právě že Google Translator normálně, jo. Tak já nevím.
1: Tak jdeme na to, soudruzi.
0: Hit Radio s vámi, Michal Jasmin David a soudruh David má pro nás ranní update.
2: Ranní update.
3: ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Když brýle, tak oversize. Podle odborníků na módu jsou letos v kurzu velké brýle s barevnými rámy. Na popularitě navíc rostou geometrické tvary. Při výběru nových brýlí bychom měli zohlednit tvar obličeje, pohodlí, ale hlavně ochranu zraku. Pokud nechcete zestárnout, nebojte se toho. Nová americká studie zjistila, že ženy s vyšší úzkostí zestárnutí vykazují známky rychlejšího biologického stárnutí na buněčné úrovni. Podle vědců se efekt týká hlavně obav ze zhoršení zdraví ve vyšším věku, ne vzhledu.
4: Takže s mládím nebo stářím je to stejně jako s čímkoliv jiným, prostě na co myslíme, to si přitahujeme.
0: Týká se to i chlapů, nebo je to jenom pro ženy?
1: Tady píšou speciálně o ženách.
0: No, já
4: tak to
0: totiž,
4: seš v pohodě.
0: Já mám totiž pocit, že já to taky jako myslím a nějak to nefunguje. No.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně. A člověku je tolik, nakolik se cítí, že jo? To mě uklidňuje, po té 30, no, si to říkám takhle. No.
1: Co jiného nám zbývá?
0: Už jsme to zenitem. Survivor, Eye of the Tiger. Tak pojďme na to. Srdcovka. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát i s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Je jich dohromady 5 plus 1 vaše, tak si to vaše můžete po obědě nadiktovat. Hezké ráno.

0: Krásný ráno na Hitrádiu vám přeju Michal, Jasmin a David. 6 hodin 39 minut k tomu, to je čas, kdy dohrála Lady Gaga Paparazzi. Já si pamatuju, že tenhle ten song, když jsem slyšela poprvé, tak jsem teda, já byla na základce, ale dlouhou dobu byl můj oblíbený. Čemu se směješ?
1: Já jsem si vzpomněl na svůj příběh, kdy jsem ho poprvé slyšel a pamatuju si přesně ten okamžik, jo. Tak jestli můžu přidat, mě to vrátilo zpátky do mých let na střední. Bylo to ve dvoře Králové nad Labem, kdy jsme s kamarády chodili do místního nočního baru. Tam to hrálo, já nevím, jestli MTV nebo Viva nebo něco, nebo Očko možná dokonce, jo, už. A teďka tohle tam hrálo, Paparazzi. Já jsem byl tak trošku, samozřejmě, pili jsme kolu, jo, a vím, že tam to bylo s tím klipem a říkám, a tenhle song se mi teda strašně líbí.
0: Dvůr Králové nad Labem střední zní líp, než když bych já teda řekla, a teď to řeknu, základní škola Ústavní Bohnice. Ale bylo to tak, tam jsem to slyšela poprvé a strašně se mi to líbilo. Ale co vaše oblíbený songy? Máte nějakou jakoby topku totální? Jako zahraniční, protože já vím, že vy milujete Luci, Činasky, to my všichni tady.
1: Zahraniční, no tak já mám rád asi Freddieho a Queeny vlastně, no to mě baví, no.
2: Já mám nejradši americký country, který si tady na Hitrádiu bohužel nehrajeme. Třeba Zeka Bryana.
1: Ale rádio, který hraje country, existuje, David. No.
0: Tak popřemýšlejte vy taky v práci, doma, v autě, kdekoliv. Co je váš oblíbený song a hoďte nám ho na web Hitrádia.
1: Možná se ptáte proč, protože když svůj hit uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání a dovoláte se do studia, tak můžete vyhrát parádní chytrý hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily a tyhle parádní hodinky můžou být třeba vaše.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hitrádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: zeď.
1: Tweet, tweet! Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: Když střechu, tak splechu. Stato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Pip, pip.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: na Hit Radio v 6.51 a máte štěstí, že jste právě teď u rádia.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Protože ta parádní dovča za 40 tisíc od Invie dle vlastního výběru tady stále čeká, možná právě na vás.
2: Čeká tady na jednoho z vás, máme tady stále to virtuální letadlo, 6 řád sedačky A až F a vy pořád typujete, kde se ta dovolená skrývá, na jaký sedačce.
0: 800 937 937 volejte právě teď. A já jsem zvědavý, jestli ten, komu to zvedneme, uhádne správnou sedačku. Připomínáme, že je tam jedna sedačka, na které je dovča za 40 tisíc, nebo tam může být Člověče nezlob se, nebo dva lístky na Marka Ztraceného, anebo vůbec nic. Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Káťa.
0: Jak?
2: Ještě jednou?
3: Tady Káťa.
0: Ahoj Káťo.
2: Ahoj Káťo.
0: Krásné ránko. Jaký máš čtvrtek, co? Pověs nám.
3: No, tak už je skoro malý pátek, takže super.
0: No to je pravda. A ještě možná můžeš mít v kapse dovolenou za 40 táců. Tak Káťo, tam se tě, jakou vybíráš sedačku v našem virtuálním letadle? 6 řad a sedadla A až F.
3: Já zkusím 2D.
0: 2D.
2: 2D.
0: Tak já tě připoutám na místě 2D. Jsi připoutaná.
3: Ano.
2: Káťo. Na sedadle 2D. Myslíš, že tam bude ta dovča?
3: Kežby.
2: Kežby.
0: To je jasný, no.
2: Káťo. Na sedadle 2D.
0: Ta dovča.

0: Ča, ale schovávalo se tam něco, co tě podle mě potěší a rozesměje.
1: A je to super.
0: Co si myslíš, že to je?
2: Člověče.
0: No jasně.
1: Člověče, nezlob no, jasně. Se, ano.
0: Člověče, nezlob se, Káťo, tak člobrdo je tvoje. Dovolená, ale tady super. Stále čeká, stále tady číhá a jak víme z minulosti, občas se podařilo našim posluchačům se do soutěže dovolat třeba dvakrát po sobě, tak třeba ta šance přijde i v 8.50. Co ty na to?
2: Tak to zkusím znova.
0: Tak jo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, kam pošleme to člobrdo a zatím přejeme hezké ráno. Ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj. Ty jo, tak v 8.50 další možnost. A těch sedadel už, když na to koukám, takhle ukaž mi ten rozpis, Jasmin. Kolik jich tam je? 3, 4, 15, 12?
1: Ale matika nám nejde, ale jako je jich dost, ale ne za stolik, abyste to neuhodli.
0: Nicméně, dámy a pánové, protože chceme na vás být hodní a už hlavně chceme, abyste to někdo vyhrál, tak já právě teď na svůj Instagram přidávám, myslím si, extrémní nápovědu. Na Instagramu jsem jako Michal Knejp, tak tam koukněte.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu.
1: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kde pak? Za cenu běžného

0: na krátké zprávy a David Jošt. Benzín v Česku dál zlevňuje, nafta ale mírně zdraží. Od čtvrtka klesne maximální cena benzínu na 41 korun a 98 haléřů. Nafta naopak stoupne na 39,50. Podle ministerstva financí se cenové stropy mění denně podle vývoje velkoobchodních cen. Ceny paliv v Česku tak zůstávají pod vlivem situace na světových trzích a napětí na Blízkém východě. Iránský dronový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Podle úřadů zemřeli nejméně jeden člověk a dalších 63 utrpělo zranění. Provoz letiště byl na několik hodin přerušený, část letů už ale znovu obnovili aerolinky Kuwait Airways. Indie následně oznámila, že obětí útoku je její občan. Napětí na Blízkém východě tak dál výrazně roste. Španělsko chystá obří bezpečnostní operaci kvůli návštěvě papeže. Na ochranu Lva 14. bude během týdenní cesty dohlížet přes 15 000 policistů a další tisíce členů bezpečnostních složek. Podle médií jde o největší policejní nasazení v novodobé historii země. Více policistů nebylo v ulicích ani během summitu NATO v Madridu v roce 2022. A teď už se pojďme podívat do regionu.
1: Zlínské divadlo dostalo krásnou pochvalu od bratra Karla Kryla. Mladšímu Janovi se velmi líbila inscenace o životě jeho bratra. V e-mailu městskému divadlu Zlín mimo jiné poděkoval, že se nebáli pustit do tak ožehavého tématu a připsal, že byl opravdu dojatý a prostřednictvím zlínských herců si v podstatě znovu prožil velkou část života. Na hru Kryl si ve Zlínském divadle stále můžeme zajít. Počasí na východě Moravy se opět razantně změnilo. Dneska bude celý den slunečno a odpolední maxima až 25 stupňů. A nahoru dolů to bude i dál. Zítra má zase občas pršet, v sobotu bude zase slunce.
2: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
3: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: My vám stále přejeme hezké ráno.
5: Krásný čtvrtek všem.
3: Snídaně šampionů.
4: 7 hodin, 2 minuty navrch Michal, Jasmin a je tady s námi náš David. Ahoj, Dave.
6: Ahoj.
4: Samozřejmě vás tady vítáme všechny, kdo jste se nás rozhodl pustit tělo písničky. Ty jsou nachystaný. Pojďme na Rianu a Calvina Harrise. We found love.
3: Hit Radio Zlín.

0: V Hit Radio Rihanna Calvin Harris 7 hodin 6 minut.
1: Schválně, jestli víte, co je podle psychologů mnohem lepší posilovač vztahu, než třeba pořádný obětí. No já, ne, nebudu to protahovat. Už se bojím, co tam pošlete.
0: Už jsme se nadechovali s Davidem, napadlo nás asi to podobné. Dobře, tak toto nebude, jasně, tak co to je?
1: Pořádný drp. Jo, páry, který spolu víc probírají ostatní, jo, a drbou spolu, ne jako, že tě podrbou, ale že ano, drbou spolu, tak mají údajně pevnější vztah než ty, který nedrbou vůbec. Mm-hmm. Že prej, když tohleto s partnerem děláte, tak mozek vyplavuje oxytocin, hormon důvěry, blízkosti, spojení, a není to od nějaký jako škodolibosti, ale že když si spolu takhle klábosíte o té rodině, o těch sousedech, kolezích a podobně, tak máte pocit, že jste na jedné lodi prostě.
0: Je teda pravda, že to drbání teda u nás funguje, takže se drbem navzájem, takže tam to taky jako se hodně utužuje. Ale jak jsi zmínila to drbání sousedů, tak je to vlastně teďka třeba jedna z věcí, která je u nás na takovém aktuálním jako lidním pořádku. Sousedka prostě pořád kouří a člověk si nemůže dát ani prádlo na balkon, jo?
1: No, to je.
0: Tak jako, myslím, že jí píská v uších poměrně často.
1: David s Evou drbou doma?
2: Hele, asi ani moc ne. Asi ani moc ne.
0: Tak to kecáš.
1: moc ne. Já musím říct, že když přijde s něčím Kuba, tak já si ho ráda vyslechnu, ale on ty drby fakt nemá rád, takže já kdybych s něčím přišla, tak on se jako nebaví o tom.
2: A mě takhle, tvůj Kuba přinese drby z showbiznesu, zajímavý drby, ale moje Eva, jako to, že její kolega Kuba.
0: No jo, ale tak vy jste spolu kolik? Vy jste spolu od 12, ne, Davide?
2: No, skoro jo, 9 let.
0: No, a spokojený vztah teda se zakládá na drbech, no, takže asi teda spolu drbete dost. No, to je přímá úměra, rovnice, jo, tam to vychází.
1: Tak máte přímou úměru i u vás doma, drbete spolu oba, nebo s tím chodí jeden, jak to máte, dejte nám vědět.
0: A kdo je, tak ano, napište nám, kdo z vás dvou to je, kdo je větší drbač, a taky můžete přepsat, kdo je momentálně tou hlavní hvězdou vašich domácích drbů, jo, a co proved, koho prostě drbete a proč. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to napište jako zprávou, to je na vás. Niko Santos, další muzika, Human Being, 708 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Myslíte se, že Damianu David se svojí holkou taky drbou ostatní? Posloucháte Hit Radio Snídaně šampionu přesně ve 7:45. A drbete nebo nedrbete, to je oč tu běží.
1: Řešili jsme s váma, že vztahy, kdy ty partneři společně drbou ostatní, tak mají ten vztah pevnější z nějakého důvodu.
0: Třeba takový David je se svojí partnerkou asi od 12 let, tak tady je živoucí důkaz toho, že to funguje. Kdo byl ten poslední, koho jste drbali a proč jsme to byli zrovna my dva s Jasmin?
2: Že jsi otravnej, proto.
0: To říkám.
1: Tak píše třeba Verča. Dobré ráno, u nás nosím drby spíš já. Když už s něčím přijde přítel, tak je to drb bez podstatných detailů. Takže když se tam na otázky, no a co on na to, a co říkala ona, a kdy to prasklo a tak dál, tak už je spíš podrážděný, že mi to přece to, že mi přece to hlavní řekl, tak to se furt vyptávám. A když mám opravdu žhavej drb, tak nečekám, až se potkáme doma, ale hned to napíšu. To pak první zpráva začíná, to ti musím říct. A to je pravda, můj Kuba to má taky, takže většinou tak okrajově řekne a my ženy chceme podrobnosti.
0: Já si myslím, že z Verči by měli radost třeba v Blesku nebo v nějakém takovém plátku. Pak už je třeba Monika z Brna. Drbeme oba, já přinesu informace a manžel to celý analyzuje. Hledá souvislosti a motivy.
1: Klasika. Jana z Hradce Králové. Nejlepší jsou rodinné drby. Tam má každý svou verzi příběhu a člověk si může vybírat.
0: To je fakt. Tak když stojíš uprostřed toho všeho a jenom se to k tobě dostává, tak ty to zpracuješ a víš přesně, no jo, to je ono. Taky píše Petr, no, u nás je to přesně naopak. S manželkou jsme jednou na svatbě tak strašně drbali nevěstu, v závorce její sestřenici, že jsme si nevšimli, že za náma stojí její máma. Od té doby s námi asi půlka rodiny moc nemluví, ale nás s ženou to neskutečně spojilo, protože v tom průšvihu držíme spolu.
1: To je dobrá stránka drbu, že jo? To ti přinese aspoň tohle.
2: Dokonalý.
1: Ale na Čau Radio, my s mužem máme v merku souseda z protějšího baráku, který chodí věšet prádlo zásadně v maskáčových slipech a s cigárem. Říkáme mu Rambo a je to náš večerní program místo Netflixu. Potvrzuju, drbání utužuje manželství. Zdraví Alana.
0: To je hezký. Já jsem si zrovna dneska vzal maskáčový slipy, teda.
1: Děkujeme za informaci, kterou jsme chtěli.
0: Budete mi říkat Rambo?
1: Ani maskáče tomu nepomůžou.
0: No takže my jsme tady zjistili, podle toho, co jste napsali, že prostě drbete. Drbeme všichni a nejraději drbeme s naším partnerem doma.
1: A jsme rádi, že chlapi se k tomu dokázali taky přiznat.
0: Ano, drbu, nestydím se za to. Celeste Buckingham, Run, Run, Run, další muzika pro vás, kdo nás ladíte chvíli po 7:45, tak pojďme na to, šampioni. Krásné čtvrteční ráno. All is fair in love and war, but all I do is love you more.

0: vám čtvrteční ráno utíká, že vám utíká cesta do práce. Navíde utíká cesta do práce, to je vlastně takový trochu oxymoron, co?
1: To zřek hezky, no.
0: Tak já jsem to spíš myslel tak, že třeba na silnicích to je v pořádku, že ta cesta šlape. Nicméně, co vás kde zdrží, tak to řekneme v aktuální dopravě. No a samozřejmě vám přejeme, aby vám utekla ta pracovní doba, protože samozřejmě z té práce se odpoledne pojede o něco líp. Tak doprava za malou chvíli a samozřejmě i další parádní muzika, třeba tohle Mando Diao Dance with Somebody, tady na Hit Radio. Tak hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Ve Valašském Meziříčí v Podlesí havarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři. A na dálnici D48 na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem na Olomouc. Pozor na odstavené auto.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Za malou chvíli budete opět soutěžit o Puget 100 růží v soutěži Rychlá pětka, na to rozhodně počkejte. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Po suchu přichází déšť, po rekordně suchém jaru dorazily srážky a v dalších dnech jich bude víc. Počasí bude proměnlivé, déšť přijde několikrát, vždy ale s přibližně jednodenní pauzou. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Finále Miss Roma na Slovensku provázely zmatky. Dlouho plánovanou akci narušilo několik problémů ještě před začátkem i po něm. Těsně před finále zmizely dvě finalistky, které odešly mimo areál. Po skončení akce organizátoři navíc postrádali troje luxusní šaty. Levné balíčky z Číny čeká zdražením. Evropská unie totiž od července zavede nové clo na levné zásilky ze zemí mimo EU ve výši 3 eur. Opatření může výrazně zdražit nákupy z platform jako Temu nebo AliExpress. Podle expertů tak některé objednávky mohou stát i více než dvojnásobek.
0: Takže Temu, AliExpress, pak tam ještě jedna platforma na S.
2: Na schvál jsem ji vynechal, protože si nejsem jistý, jestli se vyslovuje jako Shein, Shein nebo Shein.
0: Nevím, my
3: tady známe všechny varianty.
0: Já nevím, já to říkám Shane, což já si mi říkáš, že je špatně.
3: Ne, neříkám, já říkám, že znám tam ty dvě další.
2: Tak no, podstatný je to, že za ty balíčky budeme, pokud si je objednáváme, platit víc. Hmm.
0: Takže když si objednám něco z Ali třeba za $0.5, takže zaplatím slot třeba jako nesmysl.
2: Třeba 75 korun, no, 3 eura.
0: To se vyplatí, to se vyplatí.
2: Ty balíčky se často nevyplatí vůbec.
0: Tak ono, když si objednáš, já nevím, myslíš si, že to je třeba jako deka a přijde ti prostě dečka po televizi.
2: Nebo vrtačka za 200.
0: Přesně, to jsme tady taky řešili. Co se ale rozhodně vyplatí, je poslouchat Hit Radio. Jsme rádi, že jste tady a právě teď máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz. To je Rychlá pětka, tak nám napište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio a teď je ten čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte od Florea.cz luxusní kytici s růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 čísel.
2: Floreu nejspíš znáte, je to strašně známá značka, patří mezi vlastně jedničky v doručování květin po celém Česku, doručí vám je krásně čerstvý a šestkrát za sebou byli zvolený finalistou soutěže e-shop roku v kategorii právě wow. Kvalita.
0: A s námi ve vysílání už je Šimon. Šimon, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno. Šimon, z Náchoda nebo z východních Čech někde, že jo?
3: Přesně tak, přesně, Náchoda.
0: Záchoda, přesně. Šimone, komu by si poslal tuhle kytici?
3: No určitě svůj přítelkyně, která si to zaslouží ze všech nejvíc, podle mě.
0: Hezký, hezký. Tak Šimo, jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Z které země pochází pizza?
3: Z Itálie.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Čemu nebudeš vědět, z čeho se vyrábí rozinky?
3: No.
2: Z jakého jídla?
0: Takhle, dáváme každému soutěžícímu jednu možnost.
2: Ano, z jakého
0: opravit,
2: ovoce?
3: No. Ovoce ze švestky.
0: Rozinky.
3: Rozinky.
2: Ale počkej, on někdo místo rozinky říká opravdu hrozinky. Tak z čeho to tak bude?
3: Tak
0: hroznu? Jo. Tak no, nápovědy vyčerpány.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hmyz, který vyrábí med?
3: Čeli.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která narazila v dubnu 1912 do ledovce?
3: Titanic.
0: Ano. A Šimone, pojďme na poslední otázku. Které zvíře má 8 chapadel?
3: Kobotnice.
0: A to je správně.
2: Je to tvoje.
0: No tak.
3: Děkuji moc krát.
0: No není záč, myslím si, že největší radost bude mít tvá přítelkyně, protože, jak bylo řečeno, je to od Florea.cz, je to s doručením, takže jestli přítelkyně neposlouchá a jestli jí to neřekne, že se byl v rádiu, nebo někdo jí to nenapráská, že se byl v rádiu, tak to bude velký překvápko. Tak Šimone, moc gratulujeme, zvládni čtvrtek, co tě dneska čeká, ještě nám pověs.
3: Dneska mě čeká, já teďka jdu ze služby a dneska mě čeká volno, takže už budu odpočívat.
2: Paráda.
0: Ze služby čeho?
3: U hasičů slouží.
0: Hasič! Hezky. Hasiči z Náchoda, pěkný. No tak zdravíme, zdravíme celou náchodskou smečku hasičů. Tak všimo, měj se krásně, hezký ráno.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Tak poslední 100 kytice, 100 růží opět zítra o půl osmé, tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Ke všemu, co děláte, Ava Max, Kings and Queens, tohle je čtvrteční Hit Radio, 7:41, dobré ránko.
1: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger, nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru, protože stát zvažuje vytvoření vlastní komunikační aplikace, která má sloužit hlavně úřadům, ministerstvům, taky bezpečnostním složkám a má to být za jako větší ochranou dat v podstatě.
0: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat? Mohlo by se to jmenovat takhle.
2: Co je? Co je?
1: Co je?
0: WhatsApp, co je?
2: Co je to? Jo, vem si telefon. Co je? Co je?
1: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Dneska 4. června 2026 už můžete jít na 6. díl do kina.
0: Dneska přímo?
1: Dneska přímo, ano.
0: No to nám to vyšlo krásně.
1: No?
0: No tak kdo máte tuhle sérii rád, tak tohle je tip pro vás. No a vy, kdo nás třeba posloucháte na cestách za volantem, za chvíli pro vás budeme mít dopravu a pro vás všechny parádní muziku Mirai Summer Love anebo Offspring.
2: Co je?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Valmezu v Podlesí havarovalo osobní vozidlo, ve Fryštáku ve Vítovské ulici auto srazilo zvěř a ve Zlíně na třídě 3. května na křižovatce s ulicí Zahradní nefungují semafory, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tou novou zpěvačkou jim to stejně sluší. Takhle, Linkyni byli skvělí s Chesterem, ale jsou parádní i s Emily. Mladíte Hit Radio 753. Technologie nám mají pomáhat, ale občas se to trochu zvrtne. Na sockách se aktuálně řeší příběhy lidí, který zradil třeba vlastní chytrý zámek, že je nechtěl pustit z domu. Jo. Nebo třeba robotický vysavač, který si dělá, co chce, tak to známe. Nebo že se třeba nedá dostat do auta, který je prošpikovaný chytrou technologií, tak by mě zajímalo, jestli vás někdy, kdo nás posloucháte, a vás dva tady, vypekla chytrá technologie.
1: Já se směju, protože když jsi mluvil o chytrým zámku, tak ten se Kuba třeba před půl rokem snažil domů jako nainstalovat a vlastně nám to dělalo samý potíže, takže už tam není naštěstí. Mm-hmm. Ale máme asi, já nevím, druhým rokem elektromobil a všechno je jako super, ale vy nemáte klíčky, že jo? A odemykáte buď mobilem nebo přístupovou kartou, což my neděláme, ale je dobrý mít u sebe pro případ, že by ten mobil jako z nějakého důvodu nefungoval. No a stalo se, přítelil takhle z práce, šel na benzínku, během tomu se mu vybil telefon a zároveň tu přístupovou kartu nechal v batohu, a teďka, který měl jako uvnitř. Mm-hmm. Takže vlastně mu došlo, že se nemá jak dostat do auta, mm-hmm, a to je potom prekérka. Naštěstí jel zrovna jako z práce a jel s ním jiným autem ještě kamarád a u něj si pak nabíjel v autě káblíkem telefon, aby se dostal dovnitř.
2: Nepříjemnost. Tak teoreticky mohl jít na benzínu a ten mobil si tam nechat dobít, jo?
1: Jasně, a tak mám sebou kámoši, tak radši budu u něj, že jo?
0: No tak samozřejmě, lepší než u pumpaře, že jo? Ty jsi mi připomněla, mi se takhle stala vtipná věc, na kterou už jsem skoro zapomněl, ale taky chytrá technologie auta, bezklíčkový odemykání dveří, jo? A ono to funguje tak, že já jsem měl teda sako, který jsem měl na zadních sedačkách, takhle položený, a tam jsem měl klíček od auta. Jedu na oběd, zastavím před restaurací, kde bylo totálně narváno, jo. Vylezu z auta, šáhnu, takhle pohladím tu kliku a slyším cvak a já v tu chvíli, do prčic. Já jsem věděl, že ten klíč je v tom saku, jo. A ono to správně funguje tak, že ty dveře se ti odemknou automaticky, nebo když máš ten klíč v kufru, že se ti odemkne. Ono to nějak nefungovalo, takže auto zamčený a ty klíče vevnitř, jo. Takže já jsem začal dělat to, že jsem takhle si lehnul, představte si to, já jsem si lehnul prsama a břichem na sklo toho auta a takhle jsem jako měl ruce v té klice a snažil jsem se ten signál jakoby propojit, hele, a třeba nevím.
1: Jakože jsi tam přijel jako auto,
0: no,
1: vlastně.
0: Já jsem se třel o auto, jo, a teďka tam představ si tu restauraci, bylo tam úplně narváno a mě to bylo jedno, já jsem se potřeboval dostat do auta, jo. A odemklo se to třeba, já nevím, po 10 minutách, jo.
2: To chytrý auto si říkalo, tohle mi dost nepříjemný, tomu to radši odemknu, ať už to nedělá hlavně.
0: Speechless, Robin Schulz a Erika Cyrila na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry

0: Kvalitní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasiči v Česku odhalili vážné problémy v nočních klubech a barech. Z kontrol 590 podniků vyplynulo přes 1600 nedostatků. Největší problém jsou podle hasičů špatné nebo chybějící únikové cesty, které mohou v případě požáru ohrozit životy. Kontroly navazují na tragédie v zahraničí i v Česku, kde už v minulosti při požárech zemřeli desítky lidí. Hasiči varují, že část podniků by při přísnějším postupu možná musela být okamžitě uzavřena. V Rusku sílí debata o tom, zda pokračovat ve válce na Ukrajině nebo ji ukončit. Podle BBC se v médiích objevují názory, že nekonečná válka může být pro Rusko horší než samotná porážka. Někteří analytici dokonce připouštějí, že původní cíle války jsou v praxi nedosažitelné. Část textu ale později z ruských médií zmizela, což vyvolalo další otázky kolem cenzury. Švédsko chystá věznice pro děti už od 13 let. Důvodem je rostoucí kriminalita gangů, které podle policie verbují i velmi mladé lidi k násilným trestným činům. Nová zařízení mají být přizpůsobena dětem s výukou, volnočasovými aktivitami i plyšáky na celách. O snížení trestní odpovědnosti na 13 let se má ve Švédsku hlasovat v polovině června. Odborníci ale varují, že tvrdší postup nemusí problém dětské kriminality vyřešit. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Letošní Zlín Film Festival je za námi. 660. ročník skončil včera slavnostním galavečerem, na kterém byly oceněny nejlepší filmy. Zlatý střevíček si převzal herec Petr Kostka. Festival do kin přilákal 24 tisíc diváků a na doprovodný program jich zavítalo asi 95 tisíc. Návštěvnost tak byla podobná jako loni. Jak letošní ročník hodnotí umělecká ředitelka Markéta Pášmová, si můžete poslechnout v rozhovoru na hitradiozlín.cz v sekci podcasty. Dneska bude krásně, na východě Moravy má být celý den slunečno a odpolední maxima se dostanou na 22 až 25 stupňů.
5: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, krásné ráno.
10: Krásný čtvrtek všem.
11: Snídaně šampionů.
9: 8 hodin 3 minuty, připomínáme, že v 8.50 máte další šanci vyhrát parádní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru.
10: Taky v této hodince probereme falešný pokuty od vašich sousedů nebo rozpad vztahu s virtuální přítelkyní. No a samozřejmě ano, dovolená snů úplně zadarmo, třeba už tuhle hodinu.
9: Je toho spoustu, hlavně taky spoustu parádní muziky Imagine Dragons. Tím pokračujeme, hezké ráno.

0: DNA. Hit Radio 809. Krásné ráno. Věc, ve které se možná poznáte všichni. Když si dáte aktualizovat počítač, nebo třeba infotainment v autě, mobil, prostě jakýkoliv zařízení, a pak zjistíte, že vaše oblíbená funkce se přesunula do jiného menu, nebo že, nedej bože, úplně zmizela. Mm-hmm. Známe, zažili jsme asi všichni. Tak máme tady příběh z Ameriky, tam totiž u soudu skončil případ muže, který, prosím pěkně, zažaloval technologickou firmu, protože mu přestala fungovat manželka. On se totiž tenhle muž před rokem naprosto legálně oženil s AI avatarovou přítelkyní. No a ta firma po aktualizaci softwaru smazala z jejího algoritmu možnost, pozor, intimní konverzace a změnila její osobnost. Jo? A ten borec teďka tvrdí, že mu naprosto zničili manželství a že zažívá emoce jako při reálném rozvodu.
1: To je strašný, co se v dnešní době vlastně může stát. Na druhou stranu si říkám, že pro něj výhoda, nejspíš je to první rozhod v historii, kdy žena nezmizí s půlkou majetku, že jo? Prostě mu jenom zmizela ze života.
0: Že může být vlastně jako rád, no. Jo, ale jako nejhorší na tomhle celém je to, že ty vlastně tyhle robotický manželce ani nemůžeš jít demonstrativně trucovat do hospody, protože ti zablokuje pin od karty.

0: The Sound of Silence, tohle je Hit Radio, 8:45, 2 minuty k tomu, dobré ráno.
1: Představte si ten moment, kdy ráno přijdete k autu, dobře naladěný vyrážíte do práce, nebo prostě jenom vyrážíte do práce.
0: Dobře naladěný na Hit Radio, vyrážíte do práce.
1: A za stěračem vidíte známý papírek, jo, a v hlavě vám hnedka problikne do prčic, zase prostě pokuta, jo. Jenže ono to není, jak to vypadá. To šlo asi možná jenom o souseda z vedlejšího vchodu, který ho naštvalo, jak jste parkovali. To se teďka děje, předtím varuje policie, že po českých sídlištích se nově objevují falešný pokutový lístky, který vypadají stejně jako ty normální pokuty.
0: A my teďka řešíme takový podobný problém, jo. Máme dvě auta a jedno auto je v garáži a druhý je venku, jo. A na tom parkovacím, tam je 6 parkovacích míst plus jedno místo pro invalidy. A vlastně vždycky tam bylo jako, kde zaparkovat, vždycky to bylo v pohodě a teďka, já nevím, jak je možný, ale asi lidi někde z okolí objevili, že tam jako, je to teda soukromý pozemek, ale dá se tam být, není tam brána. A furt prostě není kde zaparkovat, jo. Tak si říkám, jako, co s tím, protože nic s tím neuděláš.
1: No, že bys tam dal tenhle papírek, no, teda, jako právě, zvažuješ.
0: Právě, že teďka, jak to říkáš, jenže co bych tam napsal, no, tak... Tak hele, parkuješ jako debil, no, odjeď. Tak já, nebo já nevím, no.
1: Tak za zkoušku nic nedáš minimálně.
0: Ale zase určitě lepší mít za stěračem tenhle lístek od těchto samozvaných policistů, jo, než třeba lístek s kontaktem, že ti někdo nabořil auto, jo. A vlastně to mi připomíná teda můj oblíbený vtip. Naboural jsem vám auto, viděla mě spousta lidí a teď si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se hezky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
7: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bike parku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.

0: www.adrenaliny.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Go, go, go, gorila.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
1: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
10: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělák. Ve Frýdku Místku na Ostravské na křižovatce s ulicí Československé armády bourala dvě auta. V Opavě ve Vítkovské ulici havaroval motorkář. A pozor na kolizi ve Frištáku ve Vítovské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Jako na svatbě. Alex Warren, Ordinary na Hitrádiu, přesně o 8:30. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když nového robota, tak ne z Ruska. Na ekonomickém fóru v Petrohradu chtěli vývojáři ukázat pokrok ruské robotiky. Humanoidní roboti ale často padali a nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. ChatGPT má podle odhadů už 1 miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Za týden to celé vypukne, už příští čtvrtek startuje světový šampionát ve fotbale. Připomínám, že český výběr začíná svou pouť turnajem hned v pátek ráno. O 4 hodin vyzveme Jižní Koreu. Mm-hmm. No, vtipný, že jsem vás vyzval, aby jsme si tipli, kdo ten turnaj vyhraje, bez toho, aniž byste si vy dva vyhledávali nějaké informace. Tak Michal teďka 10 minut googlil a pak se zeptal, kdo to je Lamine Yamal.
0: No, takhle, já si myslím, že to vyhraje Španělsko, teda, můj tip, jo, protože, hele, Španělé, oni už nehrajou to nudné držení míče jako dřív, a pod De La Fuentem jsou neuvěřitelně přímočarí, nebezpeční na křídlech a myslím si, že to všechno potáhne Yamal, jo. Ten kluk má 18 takový přehled, že to sám rozebere jakoukoliv obranu. Navíc, poslouchejte, mají nejvyváženější kádr ze všech, na rozdíl od Francie nebo Anglie. U nich jako nenajdeš úplně slabý místo, no. A ještě mám tip jako Francie, že by mohla, hele, silná, uvidíme, jak jim bude fungovat ta omlazená záloha.
3: Takhle shrnutě, ano, během tvé řeči tady zadávám, kdo vyhraje MS ve fotbale 2026, Španělsko, Francie.
0: Jo, no, tak to říkám.
2: Vy jste netipovali Čechy, ty jo.
0: Hele, za 20 minut další šance vyhrát dovolenou dle vlastního výběru za 40 táců. Nápovědu, ultimátní nápovědu najdete na mém Instagramu Michal Kneip, tak držíme palce.

0: Survive.
1: Přežít, to je úkol nás všech, ale už se blížíme pomalu do cíle. Víkend se blíží, posloucháte Hit Radio 8.39, krásné ráno. Dámy a pánové, Jasmin, pomalu můžeme zapomenout na platební karty, hodinky, prsteny a mobily, protože v obchodech budeme platit úplně jinak.
2: Jak?
1: Dobrá otázka, tak schválně
2: Jsem se posnažila.
1: Napadá vás, jaká technologie tady ještě chybí? Napadá ti něco, co by tady...
2: Tak počkej, platíme mobilem, platíme kartou hotově, platíme
1: prstýnkama,
2: hodinkama. Tak nevím.
1: Tak jedna z největších evropských bank spouští systém, kde při placení stačí mávnout rukou nad terminálem, který přečte unikátní mapu žil pod kůží.
2: Takže rukou.
1: Takže mávnutím rukou, jo. Takže vlastně říkám si, že termín mít pod kůží bude mít nový význam, že teda půjde o bohatýho člověka.
2: A vracíme se tím pádem teda k nejstaršímu a prvnímu povolání všech dob, jakože platíme svým tělem teda. Vlastně.
1: To je fakt. Samozřejmě vás možná napadlo, jako napadlo to mě, tak možná to napadlo i vás, když jsem tady tu informaci čet, co když mi tu ruku někdo uřízne? Tak to fungovat nebude, jo, musí tam proudit krev. Ten skener pozná, jestli ta ruka je normálně živá, jo. Aby jsi neřekla, že mi pak třeba usekneš jako ruku, jo, Jasmin, jo.
2: Co bych tam hledala, prosím tě,
1: takže co mám tady proudit, že bílý krvinky, červený krvinky, peníze.
2: A takže za 10 let se prostě budeme smát tomu, že jsme tehda, jakože teď třeba hledali tu šrajtofli, tu peněženku a všichni budeme jenom takhle ručičkama.
1: No jasně, budeme se smát těm, který přikládají ty hodinky, bude, bezkontaktně, jak to bude, dlaní, jo, ale blbý třeba, když budeš v hospodě, nalitá jak žok a kámoš ti vezme ruku a zaplatí útraty za celou hospodu, jo, to je příjemný, jo. Ale zase, teda úplně na druhou stranu, stalo se ti, že jsi někdy platila něco drahýho, že se ti jako fakt nechtělo třeba nějaký nečekaný výdaj, že to bolí fyzicky, že jo? No, tak nad tím nově můžeš mávnout rukou jenom.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu.

0: Vyprávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Stole. Posloucháte Hit Radio 851 a jdeme na to.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Kdo nás třeba posloucháte poprvé, tak ano, máme tu soutěž Připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedačky, 6 řad A až F. A vaším úkolem je trefit tu správnou, na které si myslíte, že se schovává parádní zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru.
2: Dokonce pro dvě osoby. Když se vám zadaří, tak vyhrajete tuhle tu dovolenou pro dvě osoby za 40 tisíc. Nebo na té sedačce může být dvakrát lístek na Letenskou pláň na show Marka Ztraceného, nebo desková hra Člověče nezlob se, a nebo vůbec nic.
0: Jasmin dala nápovědu k sobě na Instagram, já dal nápovědu k sobě na Instagram dnes. Už se blížíme, tak uvidíme, jestli si sednete na tu správnou sedačku. 800 937 937, volejte právě teď. No jo, tady to zvoní.
2: Ty chtěj na tu dovolenou, a tady já to
0: zvoní,
2: chápu.
0: Tady to zvoní. Dobré ráno, chcete na dovolenou?
3: No každopádně, líbilo by se mi to.
0: No hezký, jak se jmenujete?
3: Alenka.
0: Ahoj, ahoj. Alenko.
3: Z Černého Kostelce.
0: Alenka z Černého Kostelce.
3: Červeného Kostelce.
0: Z Červeného Kostelce. Já jsem z východních Čech, znám ho velice dobře, omlouvám se všem z Červeného Kostelce.
3: Tak,
0: Alenko, jakou sedačku typuješ?
3: No mě by se líbilo 4D.
0: 4D.
2: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
3: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pade na pade, no.
0: 4D.
2: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pade na pade. Alenko, není to pade na pade, je to... Bohužel nic.
3: Třeba se poštěstí někomu jinému.
0: No a nebo se poštěstí třeba tobě hnedka zítra ráno v 6.50. Nicméně 4D na této sedačce se neskrývá dovolená v hodnotě 40 tisíc korun, ale...
3: Je tam překvátko jiný?
0: Ale, tak co bys ráda? Člobrdo anebo lísky na Marka Ztraceného?
3: Já si myslím, že obě nejsou špatný.
0: Tak Alenko, máme pro tebe dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň, ty jsou tvoje.
3: No wow, děkuju, super.
0: Není zač. Tak Alenko, vydrž nám na telefonu a zatím přejeme hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Perfektní, díky.
0: No tak...
2: Tak snad zítra.
0: Tak já připomenu ještě jednou, nápověda. Myslíme si naprosto ultimátní nápověda. Je u mě na Instagramu, jsem tam jako Michal Knejp, tak myslím si, že pak už bude jasné, v jaké části letadla hledat.
2: A sedačky, které už jste typovali dřív, jsou v klubu posluchačů na webu Hit Radia, kam se můžete normálně registrovat a všechno to tam uvidíte, tak tam utíkejte, ať to zítra někdo zvládne.
0: Tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Pastel Rosy 8:57. A Best Friend je pro vás i vaše Hit Radio. Snídaní šampionů, ta čtvrteční, právě končí. My vám děkujeme za další společné ráno.
1: Těšíme se zase zítra, klasicky od 6 do 9. My tady budeme i s Davem, tak doufáme, že vy taky.
0: No a doufáme, že už v 6.50, případně v 8.50, zítra v pátek rozdáme tu dovču v hodnotě 40 000 korun pro dva dle vlastního výběru.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zítra v 6. Jsme tady, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pojďme na silnice v ulici Masarykovo náměstí Bystřice pod Hostýnem, je tam aktuálně nehoda osobního vozu s motorkářem, policie je na místě. Dále u Halenkovic, nedaleko potravin Bala Halenkovice, tady se šetří nehoda osobního vozidla s cyklistou, záchranné služky jsou na místě. A v ulici Třídy 3. května ve Zlíně, pozor, tam je porouchaná světelná signalizace, určitě počítejte se zdržením. Hlavně dávejte na sebe pozor. Tak kdyby cokoliv, jsem tu pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
2: Aplikaci Rádia CZ.

0: jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
1: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Cena benzínu dnes opět nepatrně klesla. Litr už vychází v průměru na 42 korun. Cenový strop u nafty pak naopak mírně vzrostl. Za litr dáme lehce pod 40 korun. Pro představu, loni v červnu byl litr benzínu levnější o zhruba 8 korun, nafta asi o 6,50. Z ostravské zoo utekl jeden z lemurů kata. Zoologická zahrada informaci zveřejnila na svém Facebooku. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit. Pokud ho zahlédnou, mají kontaktovat zoo. Zvíře uteklo z expozice Ráj lemurů. Jde o samce, který do Ostravy dorazil teprve nedávno. Největší z českých favoritů v boulderingu Lukáš Mokroluský postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze na Štvanici z kvalifikace. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro ostatní Čechy ve středu závod skončil.
2: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
3: Tak jestli vás dneska probudili u nás ve Zlínském kraji mraky nebo pár dešťových kapek, žádné obavy, během dopoledne se počasí moudří, mraků bude ubývat a odpoledne si užijeme příjemné teploty do 25. Na Valašsku se sice může občas objevit víc oblaků, ale jinak nás čeká moc hezký den, tak si ho užijte společně s námi naplno.
4: Hit Radio Zlín.
3: Krásné dopoledne, pohodový start do nového dne, je tu čtvrtek, takže už se pomalu blížíme k víkendu, ale ještě před námi je spousta příležitostí udělat si dnešek hezčí. Možná vás čeká důležitá schůzka, cesta za přáteli nebo jen obyčejný den plný malých radostí. A právě ty bývají často nejlepší, tak si k ranní kávě nebo čaji dopřejte chvilku pohodičky, usmějte se na svět, jdeme na to.

přátelé, schválně, kdo z vás byl jako dítě úplný andílek? No dobře, teď vážně, kdo pokreslil zeď, kdo ostříhal panence vlasy, že skončila na Ježka, no? A kdo doma provedl takový experiment, že rodiče několik minut jen mlčky stáli a zírali? Právě takové historky teď hledáme na Hitrádiu Zlín. Společně se 7 Art Zlín slavíme totiž Den dětí, stále slavíme a chceme slyšet vaše největší dětské průšvihy. Ty, kterým se dnes smějeme, ale tehdy to doma bylo na pořádné vysvětlování. Pošlete nám je na WhatsApp 601 13 13 05. Vyhrát si můžete úžasný rodinný zážitek plný barev, tvoření a zábavy. Konkrétně, jak je to fakt tam úplně topové, mrkněte se na Facebook Hitrádia Zlín, máme tam video a fakt to stojí za to. A přiznejme si, když bylo doma najednou až podezřelé ticho, většinou to neznamenalo, že si děti čtou encyklopedii, že? Je to prostě průšvih. Tak sem s vašimi příběhy, my už se nemůžeme dočkat. A teď už Rockstar, kapela Nickelback. Andrew.

jen namátkou ze zpráv, co nám dorazily. Posluchačka Petra z Otrokovic nám napsala: když mi bylo asi 6, chtěla jsem mamince pomoct s úklidem. Vzala jsem fixy a domalovala jsem bílé stěny v obýváku krásnou louku, sluníčko a celou naši rodinu. Byla jsem na sebe strašně pyšná. Maminka už o něco méně. Peti, děkuji moc. A víte co, já úplně vidím ten moment, když dítě stojí před svým životním dílem, čeká pochvalu a rodič mezi tím přemýšlí, kolik vrstev bílé barvy bude potřeba. Ale upřímně, není to vlastně krásné? Dítě chce udělat radost, vytvoří umělecké dílo přes půl obyváku a vůbec nechápe, proč se dospělí netváří stejně nadšeně jako ono. A přesně takové příběhy chceme slyšet. Jaký byl váš největší dětský průšvih, co jste provedli vy, vaši sourozenci nebo dnes už třeba vaše děti? Pište na WhatsApp 601 13 13 05. Za chviličku Lady Gaga.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
7: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
6: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Vstávej, musíme se rozejít.
14: Kolik je hodin?
13: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
14: Jo, ale to nejde tak náhodem.
13: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
14: Za 5 minut, jo?
13: S námi zapomenete, co je čekání.
15: Internext. Internet děláme my.
16: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
17: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Tweet, tweet.
20: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Dermot Kennedy, přátelé, a za chviličku si dáme pecku. Bude to úplná pecka, pecek všech pecek. Pamatujete si na dobu, kdy jsme písničky nahrávali z rádia na kazety? No, protože já jsem třeba jako narozená za matky Terezy, jo, takže já si to teda pamatuju sakramensky dobře. Největší tragédie byla, když moderátor promluvil do posledních tónů. Ano, řeč je o 80. 90. let, to bylo plno věcí, které dneska vám těm mladším zní skoro neuvěřitelně. Prostě čekali jsme na telefon, protože byl jeden jediný na celý byt, jo. Televize měla pár programů, internet, no ten vůbec nebyl, jo. Přesto fakt na to vzpomínáme s úsměvem. Nejkrásnější bylo, když vždycky moje maminečka milovaná psala mojí nejmilovanější babičce na Slovensko. Napsal se dopis, ten tam šel asi 14 dní, 3 týdny, takže vlastně, když už to přišlo, tak už to vůbec nebyla pravda, co se tam psalo. A stejně tak jsme čekali na odpovědi. Ano, ta doba děcka měla něco do sebe. Ne, že ne? No a právě z té doby taky je tenhle hit. Headway.

0: Kocháte se rádi? Tak mám pro vás dnes jeden úkol, který je překvapivě jednoduchý. Až půjdete na procházku, na zahradu nebo třeba venčit pejska, zkuste se na chvíli zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Právě teď totiž v Česku probíhá celostátní sčítání denních motýlů a zapojit se může úplně každý. Stačí si vyhradit půl hodinku, sledovat, kteří motýly kolem vás poletují a své pozorování zaznamenat. Pokud se chcete zapojit, určovací klíč i všechny informace najdete na webu Motýl. Jílí půl hodinka.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
8: Vybarvený běh Kroměříž.
7: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
8: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
7: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
8: Vybarvený běh.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
16: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
15: Všechno, zachraňte nás.
16: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
15: O, děkuju.
16: To my děkujeme.
17: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Hit Radio.
18: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
19: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
1: Zlín.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
21: Hit Radio.

0: Tak vám řeknu, že ten pohled tady od nás z Macové, kde sídlí Hit Radio Zlín, je krásný. Sluníčko dneska bez deště, tak doufám, že i vám se krásně ta ústa dávají do rohlíku. Jdeme teď na aktuální informace. Naše první zastávka je klasicky na našich cestách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v Pitíně, na Uhersko-Hradišťsku, pozor, tady se aktuálně šetří vážná dopravní nehoda, osobní vůz srazil chodce. V ulici Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem, tady se došetřuje nehoda osobního vozidla s motorkářem. Další nehoda u Halenkovic na Zlínsku, tady se došetřuje nehoda osobního vozidla s cyklistou, srážka. Samozřejmě je to nedaleko veteriny pana Fily, tak opatrně. No a jak se tak dívám, snad by to mělo být všechno. Na vjezdu do prostřední Bečvy na Vsetínsku je kyvadlový provoz kvůli budování cyklostezky. Je to směrem ke stezce Valašska, je tam částečná uzavírka, to platí dlouhodobě do konce června, tak s tím prosím také počítejte. No a pokud vy máte nějaké aktuální informace, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tady se vám blíží splátečka a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční.

0: Vstávaj, Allegro.
1: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
3: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání sněmovny jsou pak zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Startuje 22. ročník největší osvětové kampaně v Česku. Organizátorem je organizace Řekni ne drogám, řekni ano životu. Jak název napoví, cílem kampaně je protidrogová osvěta a prevence. Pondělí 8. června ve Zlíně odstartuje tradiční cykloběh za Česko bez drog. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. No a závěrem ještě volejbal. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes Češky na úvodním turnaji odehrají zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Hrát se začíná právě teď, tak držíme palce.
4: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
5: Jdeme na počasí, za okny sluníčko, dnes nás už čeká polojasno, na Valašsku přechodně ještě pár mraků, později večer od západu začne přibývat další oblačnosti. Teploty zase opět poskočily, nejvyšší 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio Zlín.
5: 4 minuty po desáté, nevím jak u vás, u mě určitě čas na další kávu a k tomu skvělá muzika Next Summer, Damian David.

Pokud se letos chystáte do zahraničí, možná se vám bude babča a pak zjistí, že je rád, že existuje. Třeba když si doma zapomenete léky na předpis nebo prostě léky na tlak, my starší ročníky. Takže než letos vyrazíte za sluníčkem, horami nebo dobrodružstvím, možná stojí za to vědět, že i české služby se snaží cestování zase o něco usnadnit. No a mě by zajímalo, co vy. Využíváte systém Drozd, když na vás skočí toulavá? Klidně mi písněte 601 13 13 05. Já už teď posílám Evu Farnou a kapelu Miraj. Nádherný hit na vzpomínku na Davida Stypku.

0: přátelé, v říjnu v Brně, takže je můžete i na vlastní oko zažít. Před chviličkou jsme se ve vysílání Hit Rádia Zlín bavili o systém Drozd. Je to taková velká mamka, která nás hlídá, když prostě trajdáme po světě. Přišla s novinkou, já jsem se ptala, jestli vůbec systém Drozd znáte a jestli ho používáte. Napsal nám posluchač Martin z Valašského Meziříčí. Marti, díky, ten říká, že Drozda využívá pravidelně, když vyráží s rodinou do zahraničí, naposledy letos na jaře při cestě do Itálie, prý mu to zabere pár minut a má dobrý pocit, že kdyby se něco stalo, české úřady vědí, že je v dané oblasti. Přesně, Marti. A víte co, přesně o tom to je. Většinou doufáme, že takovou službu nikdy nebudeme potřebovat, ale stejně jako si sjednáváme pojištění, i tady je lepší být připravený. Takže pokud letos vyrážíte na dovču, do zahraničí možná stojí za to věnovat pár minut registraci do systému Drozd. Nikdo vám tím dovolenou neskazí, ale může vám to ušetřit spoustu starostí.
1: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
2: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté, ale sklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons, Sharks na vlnách Hit Rádia Zlín. Říká se, že největší hodnotu mají věci, které nejdou koupit. Třeba lidská blízkost, podpora nebo ochota pomoci druhým. Právě o tom bude náš dnešní rozhovor. Mobilní hospic Strom života se rozrůstá a hledají nové lékaře a sestry na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Radka Fébr z mobilního hospicu Strom života je s námi. Já vám přeji dobrý den. Co přesně mobilní hospic Strom života rodinám nabízí a proč je o vás takový zájem?
1: Pomáháme lidem prožít závěrečné období života doma se svými blízkými. Naše sestry a lékaři vyjíždějí přímo k rodinám, aby jim v této těžké chvíli umožnili být spolu. Zájem o naše služby je obrovský a proto se neustále rozšiřujeme.
0: Strom života se teď rozrůstá, znamená to, že doplňujete svůj tým?
1: Přesně tak. Chceme být našim pacientům co nejblíže a proto doplňujeme týmy o další sestry a lékaře.
0: No a jaké jsou ty hlavní benefity práce ve Stromu života?
1: Hlavním benefitem je dostatek času na každého pacienta a flexibilní pracovní doba. K tomu nabízíme služební auto i k soukromým účelům a maximální podporu týmu. Vše důležité najdete na www.stromživota.cz.
0: Děkujeme moc, to byl velmi vzácný host Radka Fébr z mobilního hospicu Strom života.

0: 10.38, krásné čtvrteční dopoledne, jsme Hit Radio Zlín a pokud přátelé přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, máme tip, kde potkáte přírodu. Orla, sovu, lišku a nikdo se vůbec nebude divit. V Zámeckém parku v Lešné se totiž konají tradiční lovecké slavnosti. Čeká vás sokolnická show zdravci, kteří létají tak elegantně, že vedle nich vypadá přistání některý z nás na gauč po obědě dost neobratně. Jinak velkou hvězdou bude také ochočená liška Koko, ano, opravdová liška, kterou si budete moci pohladit, což je asi jediná liška, která vám něco vezme a ještě jí za to poděkujete. Je fakt strašně sympatická, aspoň podle fotek. Můžete se projet na koni nebo sledovat práci loveckých psů. No a děti, ty čeká myslivecká stezka, takže je šance, že budou několik hodin nadšeně běhat venku a úplně zapomenou na mobily. A to už samo o sobě zní skoro jako takový malý zázrak, no ne? Tak pokud hledáte příjemné odpoledne v přírodě, Lešná bude v sobotu rozhodně stát za návštěvu. Za chviličku zbeden Hit Radia Zlín zase to nejlepší. Timbaland, One Republic a nebo One Direction.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
6: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tiskru levně CZ.
11: Náplně hned. Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: 10.58 aktuální čas a je také čas něco se dozvědět. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, u Halenkovic na Zlínsku. Je to směrem na Zámoraví, se ještě došetřuje nehoda osobního vozidla s cyklistou, na místě jsou záchranné složky. Dneska toho je nějak povícero, tak buďte opravdu opatrní, ať už jste v osobním voze nebo na kole. A pokud víte víc, vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí stoupla meziročně o 8,1%. Aktuálně dělá 50 282 korun. V meziročním srovnání je to o zhruba 3 800 korun více. Nicméně po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o necelých 6,5%. Z Ostravy na Ukrajinu míří další humanitární pomoc za skoro 2 miliony korun. Zahrnuje například nabíjecí stanice, zdravotní pomůcky, invalidní vozíky nebo potraviny o celkové hmotnosti přes 5,5 tuny. Pomoc směřuje mimo jiné do partnerského Dnipra, kde pomůže zajistit stabilní fungování města. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Andrej Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Český fotbalový nároďák se chystá na generálku před světovým šampionátem. Naši v New Jersey nastoupí proti Guatemale. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno našeho času.
10: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Jak pak je dnes u nás doma? No nádherně, na většině území našeho Zlínského kraje většinou polojasno, na Valašsku přechodně i oblačno, k večeru opět více mraků, teploty fajn, 22 až 25.
1: Hit Radio Zlín.
0: Máte rádi podcasty? Je pravda, že v dnešní době vedou a to platí i o tom našem, o kterém víc za chvilku. Jsem Monča.

Za mě hodně silný hit, kapela Krištof, Tomáš Klus a jejich Cesta na vlnách Hit Rádia Zlín. Máte rádi podcasty? Je pravda, že v dnešní době vedou. A to platí i o tom našem. Tentokrát jsme se bavili s psycholožkou Luckou Kalodovou, že bychom děti měli učit, že dělat chyby je úplně normální. Je to úplně normální uděl. A víte co? Já s tím souhlasím. Ne, nadarmo se říká, chybama se člověk učí a chybovat je lidské, protože kdybychom se učili jen z úspěchů, tak spousta z nás by dodnes nevěděla, že bílé prádlo se nepere s červenýma ponožkama. No, chyby prostě k životu patří. Důležité není, jestli nějakou uděláme, ale co si z ní odneseme. A to je možná lekce nejen pro děti, ale hlavně někdy taky pro nás dospěláky. Takže až budete mít čas, celý díl najdete na Spotify a YouTube. A taky ukázku na našem Facebooku Hit Rádia Zlín.

0: Krásný čtvrtek, 4. června, 11.24, to je přesný čas, hraje nám to stejně, tiká nám to stejně, ideální čas. No a protože se blíží i možná nejkrásnější čas dne, budeš hranice, obědový čas je tady, my pro vás budeme mít za chviličku dobrotu, ale ještě předtím pojďme za chviličku zavzpomínat na naší snídaní šampionů. Co pak se tam dneska dělo?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
8: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
7: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: www.pevnyinternet.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
9: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
10: Co je? Co je?
11: Co je?
10: WhatsApp,
11: co je?
8: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
9: Dneska přímo?
8: Dneska přímo, ano.
9: No to nám to vyšlo krásně.
8: No.
10: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

byla oceněna vlastní hvězdou na slavném Hollywood Walk of Fame a během ceremoniálu neskrývala dojetě svoje emoce. Dělala nám parťačku na vlnách Hit Rádia Zlín. Tak přátelé, obědový čas je tady a my pro tebe máme dobrotu, ale fakt jako luxusní. Už tuhle sobotu, 6.6. se koná v Napajedlích napajedelský Burger Rock Fest. A jestli si i ty chceš jít vychutnat skvělé burgery a pití úplně zadáčo, stačí volat právě teď na 601 13 13 05. Já mám pro tebe na akci free 2 burgery a 2 drinky.

0: Dva burgery a dva drinky na Burger Rock Fest v Napajedlích už tuto sobotu si díky své rychlé reakci a zavolání na naši linku 6113 1305 zavolala Jíťa ze Zlína. Jitušku, čau.
1: Čau, čau, ahoj.
0: Ty jsi říkala, že se vlastně v sobotu zrovna do Napajedel na napajedelský Burger Rock Fest chystáš, takže je to úplná pecka. Dva burgery, dva drinky máš od Hit Rádia Zlín zadáčo. Ale prosím tě, kdyby jsi mohla vymyslet vlastní burger, jak by se jmenoval a proč?
1: Třeba Šťavnatý král.
0: Šťavnatý král, takže to zní jako hodně masiska v něm. No a nějaký...
1: Takže je to topovka, no.
0: Topovka. A proč zrovna Šťavnatý král?
1: Protože tak chutná.
0: Jutunko, tak já doufám, že budeš mít štěstí na takový Šťavnatý krále právě v sobotu v Napajedlích. Velké gratulace, měj se krásně a díky za to. Ahoj.
1: Díky, ahoj. Ahoj.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás!
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju!
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
10: Vybarvený běh Kroměříž.
9: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K., Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
10: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
9: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
10: Vybarvený běh.
11: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
16: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte na příjezdu D5 od Loděnice a pak také na samotném Pražském okruhu, pokud jedete k D1. V opačném směru krátké zdržení na úrovni Jesenice. Centrem projedete bez větších komplikací. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
8: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
13: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Potravinové banky a jejich výdejny budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to oznámil její předseda Aleš Slavíček. Kapacita výdejen se rozšíří do dalších 50 měst. Koncept topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce na změnu dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybrat, poradí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
14: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. Ano, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
1: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Uvádí to televize Markýza. Útok se stal v obtížně přístupném terénu a tak je problém se k napadenému lesnímu dělníkovi vůbec dostat. Kvůli počasí není možné nasadit vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám. V metropoli se staví zhruba 157 tisíc bytů. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku je to o 8 tisíc více. Zatím jde o rekordní počet. Nové byty by měly vznikat hlavně na Praze 4, 5 a 9, tedy v částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Naopak v centru města je prostor pro novou výstavbu minimální.
15: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Odpoledne většinou polojasné, oblačné, teploty kolem 25 stupňů, to jsou letní maxima pro dnešní den. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, už zítra nás čeká opět ochlazení.

deseti nás vezme do začátku 90. let. Je to skvělý. Charles a Eddie a fakt vyloženě pohodová záležitost. Jenom pro vás. Pojďte si to užít. Zavřete

0: Charles a Eddie, Would I Lie to You? Ve 12 hodin a 7 minut. Srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Radio mi hned jako první přišla zpráva, která mě strašně potěšila, dobře poslouchejte. Ahoj Jiříku, to máš pravdu, letí to až moc rychle. Nedávno jsem byla v pubertě a teď jsem mladá babička. A nejen hudba, ale celý svět se změnil o možná více než 360 stupňů. Moc děkuji za srdcovky, je to jako listovat fotoalbum plných vzpomínek. Zdraví Lída. Děkuju, opravdu. Ze srdce, to je tak milá zpráva. A tak si zalistujeme právě teď do roku 1987. A než si dáme další duet, tentokrát Mel and Kim a jejich hit Respectable, tak pojďme zazpomínat i na naše babičky, kdy to je tak jako hezký. To jsou taky naše srdcovky. Babičky měly vždycky za prvý pravdu a za druhý měly nějaký svůj tajný recept. A teď v době oběda, kdy jindy, jo? A ještě navíc v srdcovkách bychom měli vzpomínat právě na jejich legendární jídla. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne vaše babička? A může to být samozřejmě i zákusek, může to být nějaká buchta, nebo to může být třeba, já nevím, nějaká jako speciální snídaně. To už nechám na vás. Popřemýšlejte v klidu. Napište mi na 777 937 777, jaké top jídlo od vaší babičky si vybavujete a

hlavně, jestli dodnes ve vaší rodině existuje její recept a její odkaz. Dejte vědět a my si dáme hit z roku 1987. Mel and Kim na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2. Právě teď.

0: Taky tak máte rádi činasky z téhle doby? Drobná paralela, 12 hodin 15 minut a srdcovka s číslem 3. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska máme takovou malou nostalgickou, to je pravda, a vzpomínáme na naše babičky a jejich kuchařské umění. Posíláte zprávy na 777-937-777. Jaké jídlo si pamatujete, když se řekne vaše babička? Tak mám tady třeba od Jardy. Bramborové placky a bramborové kolečka pečená na platu na kamnech. Zajímavý, to jsem nikdy neměl. Škubánky s mákem, cukrem a sádlem. Ani maminka takové nezvládne. Ty od babičky byly prostě speciální. Ahoj Jirko, tak moje babička dělala nejlepší opečené škubánky. Zkoušela jsem je, ale není to ono. Bohužel už moje babička tady není a tak jenom vzpomínám jak na ní, tak i na ty škubánky. No jasně, babičky a škubánky, to prostě to je jasná definice. To jde ruku v ruce. Bára z Ostravy Petrkovic píše opékané na kostičky brambory s kyškou. Taky zajímavý. Ahoj Jiříku, babička vařila chlebíčkovou polévku a tu jsem jako dítě milovala. Občas ji uvaří moje mamka, to si teda taky pochutnám. A pak samozřejmě škubánky s mákem. Hezký den, zdraví Jana. Děkuju, co hlasovky?
2: Ahoj, tak mě se vždycky ve spojení s babičkou, která tady teda už bohužel není, kojí jídlo roštěná s rýží. Vařila to pokaždý, když jsme přijeli na návštěvu. A prostě bylo to boží. A i když mi stihla předat recept, tak ale nikdy se mi nepovedla tak, jako se vždycky povedla babičce. Ale i tak ji občas uvařím a vždycky s láskou na babičku vzpomínám.
0: To je krásný, děkuju, pište dál na 777-937-777 vaše vzpomínky. No a pro všechny naše babičky, ať už tady nebo tam nahoru, posílám Rock Set. Rok 1991, The Big L, srdcovka číslo 4.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Je 12 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: A dneska vzpomínáme na jídla od našich babiček na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Tak píšete vaše vzpomínky. Jirka tady píše: ahoj Jirko, pamatuji si, že nejlepší jídlo, co jsem u babičky jedl, byl přírodní plátek s fazolkami na slanině a šťouchanýma bramborama. Recept pořád máme a díky vám jsem si na něj teď vzpomněl a brzy musím udělat, protože jsem na to dostal obrovskou chuť. Zdraví Jirka z Jilemnice. Díky moc. Ahoj, v roce 91 mi bylo 12 a moje prababička mě učila rodinnou bábovku. Tento recept se u nás dědí po generace, pořád ji pečeme a nic na ní neměníme, je báječná. Katka píše: ahoj, nejlepší dva recepty od babičky byly pivní štrůdl, ten nyní dělám i já a všem moc chutná, a druhý chodské koláče, ale ty ode mě nejsou jako její. A ještě jednou od Lucky: ahoj Jirko, moc si zdravím, já vzpomínám na babičku a mého teď už ex-manžela, byla úžasná, celá léta jsem ji vykala a nikdy nezapomenu na její hovězí vývar s domácími nudlemi a zbojnickou roštěnou s domácím houskovým knedlíkem. Recept jsem stihla ještě vyškemrat, ale nikdy je tak úžasnou neudělám, zbíhají se mi sliny, jenom na to myslím. Prima den, zdraví Luca. Hezké, hezké, moc děkuju. Tak já taky přidám jednu svoji osobní vzpomínku, než si dáme srdcovku na přání. Moje babička, ta dělala spoustu skvělých jídel, ale naučila mě k snídani. Čerstvý chleba. Ten namažete kysanou smetanou, normálně místo másla nahoru, ale jako třeba půl centimetrovej, jo, jako kus, tlustej. Dáte tam prostě kysanou smetanu a celý, to pozor, pocukrujete klasickým cukrem, normálně krystalem. Já vám garantuju, že nic lepšího jste k snídani ještě neměli. Fakt, slibte mi, že to musíte o víkendu zkusit, nebo že to zkusíte, to prostě musíte, musíte. Takže vzpomínáme na naše babičky a za chviličku tak si dáme srdcovku na přání a ještě pořád můžeme být i tak trochu nostalgičtí. Co byste chtěli zahrát, dejte vědět na 777-937-777.
1: Hit Radio.
2: Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
3: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Kaufland.
20: Jsou tady.
19: Jsou tady. Jo, jsou tady.
21: Jsou tady.
19: Řekni to všem.
21: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
22: Jsou tady.
23: Hit Radio.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: falling down.
1: Leone na Hitrádiu ve 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte srdcovky Hitrádia a máme před sebou poslední hit, který je na vaše přání a dnes vlastně půjde za našima babičkama. Dnes jsme byli jako hodně nostalgický, vzpomínali jsme na kuchařské umění našich babiček. Nejvíc vedou škubánky. Jestli něco naše babičky jako uměly nejlíp, tak to jsou škubánky. A potom teda spoustu bábovek, mám tady borůvkový knedlíky. No, je to takové malé sladké mámení, úplně si říkám. Ta vzpomínka na tu babičku, to je prostě krásný. A tak tenhle hit půjde pro naše babičky a je to něco, co vám garantuju, že jste jako neslyšeli tady u nás na Hitrádiu, možná vlastně jako nikdy. Jen ve velmi výjimečných příležitostech. A ta výjimečná příležitost je právě teď. Takže pro naše babičky, které tady s námi jsou, i které se na nás dívají ze zhora a zanechali nám tady ty sladké vzpomínky, tak co jiného, než to sladké mámení. Tak babičky, tohle je jenom pro vás. Jsme Hitrádio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Hodiny s Hitem souhvězdí přesně ve 12:45 odpoledne. Je s váma Jirka Plnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte srdcovky. Další srdcovky budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. My samozřejmě pokračujeme dál, i přesto, že srdcovky končí. Po 13. hodině si opět budete moct vyhrát 12-dílnou detektivní sérii fantastických knih od skvělé spisovatelky Lizy Reganové. Nebude to nic těžkého, možná, uvidíme. Bude to tedy hned po 13. hodině, to vás čeká dál tady u nás na Hit Rádiu. No a do 13. z hitů. Co tu pro vás mám? Co tady pro vás ještě chystám? Tak například Linkin Park, bude taky Mark Ember, nebude chybět ani Robin Schulz a Fastboy. A protože mi tady píšete na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, jakže byl ten recept na tu snídani neobvyklou od mé babičky, tak já to ty dávám k sobě na Instagram do storíčka, abyste viděli, abyste o víkendu to mohli vyzkoušet. Tak najdete mě tam jako Jirka Plnář, dám to tam během 30 vteřin, to tam bude ve storíčku, tak dejte vědět, jak vám tenhle recept na tuhle velmi neotřelou a neobvyklou snídani chutnal. Jste s Hit Rádiem, jsem rád, že jste s námi.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, to nejde tak nahonem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
10: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
5: Pipit.
13: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu v závěru dnešního poledne. Poledne je pryč, za chvilku jedna odpoledne a také nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se ještě řeší mezi Lípou a Zádveřicemi. Kousek od kruháče havarovalo nákladní auto do svodidel. Neprůjezdný je pravý pruh. Mezi Valašskou Polankou a Leskovcem dnes silničáři opravují svodidla. Jezděte tam opatrně. Brzo ale budou pryč. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní. Ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o zhruba 4 000 korun více. Výrazně se polepšili například pracovníci v realitách. Zhruba 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Reuse centra nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace ta popisuje další benefity.
11: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. Současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
10: Aktuálně reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Kuba od této soboty pozastaví platby prostřednictvím karet Visa a Mastercard. Tamní centrální banka jako důvod uvádí americké sankce, které v posledních dnech vedly řadu zahraničních společností k přerušení obchodních vztahů s tímto karibským ostrovem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Případ hasiče a úřednice odsouzených v kauze kolem otravy řeky Bečvy bude řešit nejvyšší soud. Okresní soud ve Vsetíně totiž dostal dvě dovolání. Podle rozsudku hasič pochybil při řízení záchranných prací bezprostředně po otravě. Úřednice zase nezákonně povolila firmě Energo Aqua v Lagunách shromažďovat povrchové vody místo vyčištěných z čistírny.
12: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Na východě Moravy je teď už většinou polojasno a teploty 21 až 25 stupňů. V noci naměříme kolem 13 a bude se zatahovat. Zítra tak čekejme velkou oblačnost a odpoledne déšť.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, tři minutky k tomu, přeju pohodový čtvrtek. Jak jste na tom? Takhle ke konci pracovního týdne. Máte ještě dost energie? Oběd taky v pořádku? A nebo naopak to máte podobně jako spousta z nás, říká se tomu takzvaná gastrodemence, že se prostě najíte a pak už se vám vůbec nic nechce. No, pokud ano, tak já tady mám hity, který vás doslova probudí.

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve 13 hodin a 12 minut. Máme před sebou chvíli, kdy opět můžete na Hit Rádiu vyhrát detektivní sérii 12 knih od světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. A vaším úkolem bude opět poznat, jestli část nebo respektive pokračování toho příběhu jsem si vymyslel, a nebo jestli to opravdu v té knize takto, jak to přečtu, je. Tak dobře poslouchejte. Máme před sebou už 11. díl, to znamená, že zítra budeme hrát úplně o poslední sérii 12 knih. Zítra budu mít ukázku z 12. dílu. Ten 11. díl série se jmenuje Temný úkryt. A otázkou je, jak vysokou cenu za dopadení monstra musí Josie Quinn zaplatit. Dobře poslouchejte. Ten příběh vypadá takhle. Když je na schodech kostela v luxusním svatebním rezortu nalezeno křehké tělíčko 12-leté Holly Mitchell s panenkou z borových šišek pevně přitisknutou k hrudi, spěchá na místo činu detektiv Josie Quinn. Tu dívku zná. Její matka nabídla Josie pomoc. I místo, kde je oběť nalezena, zná velmi dobře. Je to kostel, ve kterém měl již za několik hodin proběhnout její svatební obřad. To je pravda. A teď pokračování. Josie v tom kolegy nemůže a ani nechce nechat samotné. A do vyšetřování se vrhne skoro ještě ve svatebních šatech. A když zjistí, že oběť není jediná a navíc se pohřešuje jiná malá holčička, rozhodnou se Josie a Noah, že svůj svatební den nakonec přesunou na jindy. Tak co vy na to? Pokračuje takhle ta kniha, tenhle příběh? A nebo jsem si to vymyslel? Dozvíte se na konci pořadu. Volejte právě teď na 800 937 937, dáme jeden hit. A pak se dozvíte správnou odpověď. A třeba zrovna vy vyhrajete všech 12 knih detektivní série od Lizy Reaganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika na Hit Rádiu ve 13 hodin a 17 minut. Posloucháte Hit Rádio na telefonu. V tuto chvíli mám Šárku z Rýmařová. Šárko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Šárko, jak ty si na tom s knížkama? Kde nejraději čteš?
1: No, mám nové křeslo obyvat, takže nejraději tam.
0: Takže křeslo, lampička, pohodička. Tak jo. To znamená, že předpokládám, že pokud to teďko dobře dopadne, tak budeš štít tištěnou verzi a ne tu elektronickou.
1: Samozřejmě.
0: Jasně, rozumím, chápu. No tak jo, tak je to teď na tobě. Jak jsem přečetl ten příběh, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli to takhle opravdu pokračuje v té knižce.
1: No, já doufám, že to tak pokračuje, protože by se mi to tak líbilo, ten příběh. Tak pevně doufám, že ano.
0: Že by ten svůj svatební den přesunuli na jindy, jo?
1: Tak je to vyšetřovatelka, tak předpokládám, že pro ní je práce vším.
0: Je pravda, že spisovatelka Liza Reganová umí být opravdu ke své hlavní hrdince někdy opravdu krutá.
1: Ano.
0: A v knize Temný úkryt jí vlastně úplně zničila její svatební den, protože ano!
1: Mám radost,
0: kolegyni, že si je tak učíme. Holky, no tak to teda gratuluju, 12 knih, to máte na rok co číst, nebo za jak dlouho přečtete jednu knížku? Nebo kolik za rok jich přečtete?
1: Jo, tak vzhledem k tomu, že mám 5letou dceru, tak tam mě moc nenechá. Ale teď se blíží léto a dovolená, tak si, jestli mě přijdou do té doby, tak si vezmu aspoň dvě.
0: No, můžu slíbit, že tyhle knížky přijdou určitě do té doby.
1: No, tak super.
0: A protože kolik je? Malý 5?
1: 5.
0: No tak budu držet palce, aby alespoň do jich 15 let si to stihla přečíst. Tak jo, Šárko, měj se krásně, ještě jednou velká gratulace. 12 knih je tvých.
1: Já vám děkuju. Tak ahoj.
0: Ahoj. A takovouhle radost můžete mít zítra také, protože zítra ještě opět mezi 13. a 15. hodinou budeme vlastně už naposledy hrát o celou sérii 12 knih od Lizy Reganové. Skvělý detektivky a velmi, velmi napínavé thrillery.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: ATC na Hit Radio ve 13 hodin a 23 minut nás vzali na cestu kolem světa. My se vydáme na mistrovství světa ve fotbale už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Ano, i dneska si budeme povídat trošku o sportu. Na mistrovství světa ve fotbale budeme hrát proti Jižní Koreji. A Jižní Korea teď měla svůj poslední přípravný zápas a udělali tam jeden zásadní tah, který je vlastně jako hrozně chytrý. A je to tak, kterým se snaží zmást naši fotbalovou reprezentaci. Protože zápas s náma bude pro ně jejich první zápas na mistrovství světa. Jaký zásadní trik udělali, jaký eso vytáhli z rukávu, ještě před samotným šampionátem, to vám řeknu za chvíli. A do té doby z hitů například Benson Boone a jeho Beautiful Things. A sjedeme je dvojku Bena Sibros. Tak buďte s námi a užívejte stále ještě slunečné čtvrteční odpoledne. Jste s Hit Rádiem.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
2: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Hit Radio. Hit.
11: Hit Radio.
15: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it,

0: dní.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin 36 minut. Pohodové odpoledne vám přeje Jirka Pelnář a mám na vás otázku, jo? A na rovinu, mezi náma. Když půjdete do asijské restaurace, dokážete od sebe rozeznat všechny tamní zaměstnance? A teď není to nic rasistického, jo? Je to naprosto legitimní dotaz. A věřím, že vaše odpověď v tuto chvíli je ne, nedokážu. Já mám kamaráda Asiata a říkal mi, že oni nás tak vnímají úplně jako stejně, že jdou po ulici, jo, po náměstí a že my všichni jim připadáme úplně stejní, jo? A přesně takhle to máme i my. No a to je věc, kterou teď využil náš soupeř z Jižní Koreji, se kterým hrajeme na fotbalový mistrovství světa. Protože ví, že my je od sebe prostě jako nerozeznáme, anebo pokud to jo, tak hodně blbě, tak přípravný zápas normálně odehráli s jinými čísly na zádech, než budou mít na dresu na mistrovství světa. To znamená, že až bude sedět náš trenér Koubek s klukama u videa a bude jim říkat, hele, bacha, jo, tady na tu osmičku, ta je na křídle skvělá, strašně rychlá, hraje to levou nohou a tak dále. No tak v reálu, na tom šampionátu, ta osmička bude hrát na úplně jiným postu. A takhle to udělali záměrně, aby nás zmátli. Za mě teda jako geniální tah, to musím smeknout klobouk. A je to jenom ukázka toho, jak opravdu to mistrovství světa je prestižní turnaj a jak nikdo nic nepodceňuje. No tak doufáme, že i náš, jak my říkáme, kouzelný dědeček, trenér Koubek, vytáhne také nějaké eso z rukávu. Budeme držet palce, začíná mistrovství světa ve fotbale.

0: na Hit Radio ve 2:45. Pokud jste teď za volantem, tak doufáme, že netrčíte v nějaké koloně, ještě by to tak nemělo být, ty by měli začínat zhruba tak za hodinku, hodinku a půl, což samozřejmě je také pozvánka i na to, abyste dál poslouchali Hit Radio, protože do té dopravní kolony úplně nejlepší parťáci, tak to je samozřejmě naše odpolední show. Ta bude začínat v 15 hodin, do té doby, tak nás ale čeká ještě spoustu skvělý hudby a zároveň po 14. hodině, tak tady mám pro vás připravený náš klasický čtvrteční nepopulární názor, tak už teď se těším na vaše reakce. Do té doby zitu například Miraj, Cesta z města a teď vzpomínka i na dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
5: Co je?
4: WhatsApp,
5: co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
10: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
11: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
10: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
11: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
10: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
12: Kikary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
13: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
19: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň

0: teď na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Alex Warren na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut. Jak je to se znovu zavedením EET? Tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Hvozdné havarovala dodávka, je to u křižovatky na Osmeku směr Slušovice. Projet se kolem toho dá. Policie ještě došetřuje taky nehodu nákladního auta mezi Lípou a Zádveřicemi. Tam je to kousek od Kruháče a zavřený je jeden pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Richie a Severukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Znovu zavedení EET prošlo ve sněmovně úvodním čtením. Fungovat má už od příštího roku. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
11: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
10: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva poslanci navrhli pro filmového tvůrce Karla Zemana. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světa Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu zítra od 14:30. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na Letné ve Zlíně a v okolí Tlusté hory si musíme dát pozor na divoká prasata. Včera na okraji lesa dokonce bachyně se selaty napadla ženu a ta skončila s potrhanou nohou v nemocnici. Město vyzývá k opatrnosti. Žádá obyvatele, aby na okraj lesů nevyhazovali bioodpad a aby měli psy na vodítku. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlin.cz.
13: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
12: Počasí na východě Moravy se opět razantně změnilo. Dneska bude celý den slunečno a odpolední maxima až 25 stupňů. Zítra má zase občas pršet, v sobotu bude zase slunce.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
14: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek, tak ve čtvrtek ve 2 si vždycky povídáme bez obalu a na rovinu, a to v našem pořadu nepopulárního názoru. Mám tady další zajímavé téma a budu samozřejmě rád za vaše reakce a především tedy vaše zprávy, které bude posílat na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia. Vaše názory, jestli jste v partnerském vztahu a řešíte prachy, tak k tomu budete mít určitě co říct. Už za chviličku.
8: Hit Radio Zlín.

Sunrise Avenues je téma Fairy Tale Gone Bad, tedy pohádka, která nedopadla dobře. Tohle není pohádka s happy endem a občas to tak bývá i ve vztahu. A já tady mám teď na Hit Radio čtvrteční nepopulární názor, který řeknu nahlas a jsem sám zvědavý, co vy k tomu budete mít za komentáře. Jo? Takže nepopulární názor zní tak, že společný účet je zabiják vztahu. Co si o tom myslíte? Máte společný účet dohromady v rodině? Dáváte peníze na jednu hromádku? Říká se, že tak je to jako fair, že by to mělo být takhle jako v rodině, aby vlastně jako oba dva věděli, jak na tom jsou a jak se peníze utrácí a tak dále a co se jako spoří a co se dává na jednu stranu a na druhou stranu a za co se kupuje jídlo a tak dále. A já říkám ne. Blbost. Prostě společný účet je zabiják vztahu. Myslíte si to taky, anebo naopak máte tu zkušenost, že to je právě to, co ten vztah propojuje. Dejte vědět, 777-937-777, nepopulární názory venku a teď se těším na vaše odpovědi a reakce. Dáme si Taylor Swift na Hit Radio ve 2 hodiny a 7 minut. Tak hezké odpoledne.

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Radio ve čtvrt na tři. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a já říkám, že společný účet je zabiják vztahu. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio, tak ten praská ve švech na čísle 777-937-777, tak pojďme rovnou. Hezké odpoledne, máme účet každý solo a za cca 20 let vztahu nás to ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Máme to i hlasovky.
1: Ahoj Hit Radio, ale my máme se ženou už 13 let společný účet a je to fajn. Navzájem se hlídáme, máme vlastně pod kontrolou oba stejné finance a když chci něco bokem, tak od toho máme hotovost, ne přece, když si chci koupit něco navíc, třeba na ryby, co nemusí vědět samozřejmě, ale určitě ve vztahu je lepší, když má pod kontrolou ty finance obě polovičky a ne jenom jeden. A oddělený finance si myslím, že trošku jakoby oddělují i domácnost sami od sebe. Hmm. Díky Tomáš, ahoj.
0: Díky Tomáši za tuhle zprávu. Další, ahoj, souhlasím s tebou. O výdaje se dělíme, ale já nepotřebuju a ani nechci vědět, za kolik můj muž nakupuje různé údajně potřebné nářadí a na oplátku můj muž určitě nechce vědět, kolik mě stojí takový běžný holčičí den. Manikura, pedikura, kosmetika a tak dále. Takže co je potřeba, to se platí tak nějak na půl a co komu zbyde z výplaty, s tím si každý naloží po svém. Zdravím Týna. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak to se pleteš. Podle mě společný účet značí hlavně důvěru ve vztahu, pokud je vše transparentní a oba s tím souhlasí. U nás je to tak, že sice máme každý svůj účet, ale spravuji je oba já. U nás v domácnosti jsem já, ta, která drží kasu. A partner vždy, když potřebuje nebo si chce něco koupit, tak si o peníze řekne a já mu je vyberu. Je to jen o důvěře a komunikaci. Zdravím a hezké odpoledne. No, dobře, důvěra, komunikace, ano, takže máte vlastně, jako ty to dobře chápu, takže máte každý svůj účet, ale vlastně on žádný nemá a ty máš dva. Jestli tomu dobře rozumím, a když potřebuje peníze, tak si prostě musí přijít a říct si i přesto, že má svůj účet. Děkuju za tuhle zprávu. Další zpráva. My máme s manželem společný účet a současně máme každý svůj účet a to už jsme spolu manželé 28 let. Zdraví Marcela. A tohle je třeba věc, ke které já se přikláním taky. Jo? Společný účet, ano. A každý ještě navíc účet svůj zvlášť. To mně přijde jako hezká, přirozená ta, jak se tomu říká. Teď jsem zapomněl to správné slovo. To nevadí, prostě, tak jako, že to je fair, jo? Kompromis, to je ono, kompromis. A ve vztahu občas ty kompromisy taky mají být. Tak jo, tak co vy? Co si dál myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Nepopulární názory, Trádia.

0: Sam Feld na Hitrádiu ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor na Hitrádiu každý čtvrtek po druhé hodině. A dnešní je, že společný účet je zabiják vztahu. WhatsApp Hitrádia, ten je tady pro vás, 777-937-777. Ahoj, my máme s manželem každý účet zvlášť a vyhovuje nám to. Akorát tedy máme navzájem přístupy, kdyby se náhodou s námi něco stalo. Hezký den, Jana. To mě taky moc baví teda. Musím říct, že tohle mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že by to takhle šlo udělat, ale je to dobrý. To je fajn, to je hezké. Ahoj, my máme každý svůj účet už jenom proto, že manžel má různé investiční fondy a tak dále a já k ním nechci mít přístup, abych tam náhodou něco nepohl. To je chytrý, to je rozumný. A pak máme ještě společný účet, na kterým je hypotéka a manžel tam posílá peníze na domácnost a tak dále, jelikož já jsem doma s prckem na rodičovské. Také hezké. Nebo samozřejmě každý to máme jinak, každý to vnímáme jinak, o tom to je, si takhle o tom na rovinu popovídat. Další zpráva, ahoj, v prvním manželství jsme měli společný účet, rovná se hádky. V druhém jeden společný, ze kterého se platil nájem, jídlo a jinak máme každý svůj a nezajímá nás, co s tím kdo dělá. A je klid. Zdraví Hanka. Jsou velké životní zkušenosti, chybama se člověk učí. Další zpráva. Ahoj, u nás je to přesně tak, že máme společný účet, posíláme tam oba dva peníze dohromady. Manžel vydělává víc peněz než já a je mu jedno, kolik z toho utrácím. Jsem šťastná žena. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj rádio, my máme společný účet, přijde mi tam výplata a partner mi celou vybere. Mám radši hotovost a on zase jede online bankovnictví. Já platím jídlo a výlety, partner platí bydlení a dovolený. Co si utrácíme bokem, tak to se u nás neřeší. Pěkný den, zdraví Jana. No děkuju, to znamená, musíme zatím udělat nějakou tečku. Je to nepopulární názor, který se málo kdo bojí říct nahlas, protože v tom vztahu tak převládá pořád to, že ten společný účet je vlastně jako známka důvěry. Na druhou stranu, když má každý svůj účet, tak je to podle mě také známka důvěry. Je to trocha svobody a důvěra v toho druhého, že když mu tu svobodu dáme, tak se vlastně nic neděje a my se nebojíme. Dva různé úhly pohledu. Moc děkuju za všechny reakce. Další nepopulární názor zase za týden ve čtvrtek.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Go, go, go, Gorilla.
13: Kup
8: kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Za chviličku Damiano David, taky John Legend s hitem All of Me. Dáme si trochu romantiky. Dneska ještě pořád venku krásně koukám, ale tady na to počasí a vypadá to, že meteorologům to asi nakonec vyjde. A takový ten Murphyho zákon schválnosti, že když mělo pršet celý týden a nakonec celý týden vlastně bylo tak nějak jako hezky, tak o víkendu, kdy budeme mít volno, tak to nakonec zase všechno jako přijde, no. Na druhou stranu, můžeme toho využít, že venku bude ošklivě, můžete být doma, můžete poslouchat Hit Radio, protože i zítra, ne zítra vlastně, zítra není víkend, bude čtvrtek teprve. No jo. A pak, že to v životě všechno letí hrozně rychle. Ten pracovní týden, ten se vždycky vleče. V sobotu a v neděli o víkendu tady na Hit Radio pro vás máme dopoledne ještě jednu fantastickou věc, a to chytré hodinky v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jak se je můžete vyhrát, to řeknu za chvíli. A stejně tak i za chvíli už dorazí i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dneska je čtvrtek.
3: Středa, čtvrtek. Pátek, sobota, neděle, každý den jsem na kovárně, Jo, dáme si dneska 33.
2: Já doufám, že se mentálně sladíme do 15. hodiny.
3: Uvidíme, držte palce.
2: Nezbývá mnoho času. Takhle totiž bude znít odpolední show i dneska po 15. hodině.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18.

John Legend na Hit Rádiu a trocha romantiky na čtvrteční odpoledne, o kterým jsem si ještě před chviličkou myslel, že je páteční, ale nevadí. To znamená jen jedno, a to, že se zítra spolu uslyšíme taky tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra samozřejmě ve 12 hodin taky páteční srdcovky a pak i narozeninová srdcovka. Stejně tak, jako vás narozeninové srdcovky čekají také o víkendu dopoledne, respektive narozeninová ruleta, to znamená, že uslyšíte hit z roku, kdy jste se narodili. A máme toho o víkendu pro vás mnohem víc, protože v rámci dopoledne na Hit Rádiu v sobotu a v neděli, tak si můžete i tento víkend vyhrát skvělý hodinky. Jsou to hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun. A teď jak na to? Stačí, když nám na náš web hitradio.cz napíšete, jaký hit vám zlepší náladu. A pokud ten váš hit i s vaším vzkazem uslyšíte a dovoláte se do vysílání do 10 minut, tak vyhráváte chytré hodinky Garmin pro vaše děti. Jo? Třeba. Garmin se specializuje na chytré hodinky pro každého, i pro děti, i pro vrcholové sportovce nebo třeba potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností a nadčasovým designem. V jejich portfoliu si každý najde přesně to, co potřebuje. A platí to i pro playlist Hit Rádia, i u nás uslyšíte přesně to, co potřebujete slyšet, co vám zlepší náladu a co vás možná třeba i trochu rozněží, jako před chviličkou John Legend. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra a vy si dál užívejte dnešní den s Hit Rádiem. Za chviličku taky.

0: naše odpolední show. Tak se mějte krásně a přežijte čtvrteční zbytek dne v práci. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
7: Vybarvený běh Kroměříž.
6: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K., Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
7: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
6: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
7: Vybarvený běh.

0: www.kolektivecíny.cz.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
8: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně potěším, aspoň takhle kolem té 15. hodiny nevidím žádné komplikace. Tak jenom můžu popřát šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv, pokud ideálně samozřejmě domů, že to budete mít bez problémů, bez zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Jestli už máte chuť se okoupat v přírodě, klidně do toho. Kvalita vody v přírodních koupalištích u nás v regionu je na startu sezóny v naprostém pořádku. Hygienici zkontrolovali třeba Otrokovický štěrkáč, Luhačovickou přehradu, Pahrbek v Napajedlích, přehradu Bystřička nebo Štěrkoviště v Novém Hrozenkově. Všude tam se můžeme okoupat bez obav. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové míří do poslanecké sněmovny. Jak na EET 2.0 nahlížejí lidé, nám řekne mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
8: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
7: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Sněmovna navrhla prezidentovi Petru Pavlovi, aby udělil nejvyšší státní vyznamenání jeho předchůdci Miloši Zemanovi. Poslanci o tom hlasovali kvůli zpochybnění hlasování dokonce třikrát. Mezi poslaneckými adepty na řád Bílého lva jsou také třeba spisovatel Milan Kundera nebo filmový tvůrce Karel Zeman. Nižší stupně vyznamenání by mohli dostat fotbalista Patrik Šik nebo herec Marek Eben. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi. Tenista Jakub Menšík miluje velké zápasy, říkají to jeho rodiče, kteří ho zítra budou v boji o finále Roland Garros podporovat přímo v Paříži. Menšík je prvním českým grandslamovým semifinalistou od roku 2017. Na utkání proti Zverevovi je prý dobře připraven.
9: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
7: Do večera slunce, zítra déšť.
0: Do večera,
7: je to správně, neboj.
1: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show nejenže startuje tady na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, ale my už za chvilku budeme vyhlašovat předposledního výherce. Voucheru na 1000 korun do 7 Art tady ve Zlíně v Malenovicích.
7: Takže si chcete malovat pomocí šipek do balonku a podobných technik, tak honem ještě pište.
0: Na 601 13 13 05 se neviděl, že mluvíš na tě.

0: Velmi oblíbená věc v posledních měsících, a to Huntrex na Hitradio Zlín, tady v odpolední show s vámi Pavla Šárka. No a tak na dálku můžeme říct, že tady s námi na chvilku byl a je i Peťa, který nám psal do soutěže o voucher na 1000 Kč do 7 Art ve Zlíně, kde kreativně si namalujete, jako třeba celá rodina nebo samostatně, jak vám je libo, svůj obraz, který si pak doma vystavíte. Nutno podotknout, že teda nemalujete štětci, ale opravdu jako kreativně se tam vyřádíte různě, já nevím, mážete šipky na balonky, co jsou od barvy a podobně, to je co zajímavý.
1: Ale můžu si třeba namočit vlasy do barvy a ťapat tam těma vlasama.
0: Dostaneš oblek, aby se to nestalo, ale jestli jako
1: ale klidně
0: chceš,
1: jako, jo, tak možná to dovolí, dobře, uvidíme.
0: Nikdo se nebrání jako těmhle možnostem. Jinak Peťa teda psal, co se týká výherního příběhu, tak stačí, když nám napíšete něco teda z dětství. My jsme to původně měli jako, když někdo něco pomaluje, jo, že tak, děti něco pomaluje.
1: Prostě a, kreativita, ano.
0: A Peťa teda psal, byť se to netýká malování, ale já to oceňuju. Jaké velké nadšení jsem měl, když jsem jako dítě objevil na půdě pytel z kelné vaty a házel jsem si to za krk.
1: Ty kráso.
0: Zážitek na celou noc.
1: Au, no, to věřím. Ale zkoušel jsi to někdy? Já jako dítě taky jsem takhle jednou našla skelnou vatu pěkně zbalenou. Taky jsem si ji chtěla pohladit, nebyl to dobrý nápad. No,
0: já jsem si ji jenom vzal do ruky a říkám, to je paráda.
1: Jo, to tak jako takový peeling.
0: Jo, jo, ono to pak rychle přejde, ten jako nápad. Jo, no, ano. Takže Peťa pro dnešní den si odnáší voucher na za 1000 Kč do 7 Art ve Zlíně Malinovice.

0: Tady Hit Radio Zlína s vámi, odpolední show s Pavlem a Šárkou. Já doufám, že už máte aspoň trošičku po práci, nebo minimálně, že třeba finišujete. No a stejně tak už vlastně doufám, že už vyfinišovali všichni dobrovolníci a zaměstnanci a nezaměstnanci Zlínského filmového festivalu.
1: Dneska ráno, když jsem jela přes Zlín, tak jsem viděla, že už sundávají vlajky u kongresáku, rozdělávali tam to oplocení letního kina vlastně. Jo, no, myslím, že ještě chvilku asi budou makat. Přece jenom všechno to jako uklidit a oddělat není jenom tak jako.
0: Tak já doufám, že minimálně teda vyšší šarže, že už jedou na dovolenou.
1: Tak už jo, jasně.
0: Už si to jako zasloužíte, už mějte jako pohodičku, dobrovolníci to ještě dodělají. Nicméně teda Filda nám psal, který mimochodem se Zlínského filmového festivalu taky nějak účastnil do nějaké obchodní jako míry, tak on tam něco jako dělal a on nám napsal strašně zajímavou zprávu, já to musím přečíst.
1: No, my jsme totiž jako samozřejmě si mysleli, že včera, když byl gala večer Zlín Film Festival, takže jako to bylo hodně, hodně dlouhý a vlastně bylo, ale tak nějak to bylo nakonec, no však povídej.
0: Jsem to našel. Včera jsem byl po týdnu konečně hodný a šel jsem spát už ve dvě.
1: Ano, takže takhle přátelé vypadá zákulisí Zlín Film Festivalu.
2: Na semaforech červená, kolona, která nejede.

0: ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alfarb, neboli všechny barvy, na Hit Rádiu Zlín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka. A po vzoru Zlína, teďka dokonce i na Uherskohradišťku, máme další nové záchytné parkoviště. V první řadě bych chtěl říct, že si myslím, že Uherské Hradiště to nepotřebuje. A za druhé, vůbec nechápu, proč se tam postavil. Aspoň takový byl můj první pocit.
1: A to není pro Uherské Hradiště, prosím tě.
0: No, já jsem si myslel, že jo.
1: Aha, jo, takhle. Jo, ty zase jako vidíš, že je to Uhersko Hradišťko a máš pocit, že to je jenom Uherské Hradiště a okolní tři dědiny, jasně.
0: Tak co tam velice patří, tam patří jenom město, to je všechno.
1: Tak ještě Uherský Brod a Ostroh a tak, víš,
0: detaily.
1: A Chunovice, ne, dobře.
0: pravda, ne, to já jsem prostě neznalec. Nebo minimálně já to mám v té hlavě, takže Uhersko Hradišťko je prostě jedno město.
1: Hradiště a okolí, jasně.
0: No, jasně, no. Tak prosím vás, tentokrát se postavilo záchytné parkoviště modré. A já jsem si říkal, to je docela jako dobrý, že s tama bude jezdit busem do Hradiště, no to je za blbost. A ono to je jako úplně jinak, ve skutečnosti tam 99 míst a několik dalších pro autobusy. Pro všechny, co přijedou do Archoskanzenu Modra, areálu Živá voda, nebo se budou vyprávět na Velehrad, což je vlastně docela fajn věc, takže se omlouvám za svoje prvotní jako myšlenky, že to je blbost, tak ničemu, a teďka to dokážu ocenit.
1: Naopak, já myslím, že v létě to na Modré budou velmi, velmi kvitovat, že tam konečně neparkují lidi všude, kde se dá, a zaparkují opravdu na tom parkovišti, tak myslím, že to bude fajn.
0: Já bych jako dodal, kde jsem tam vždycky pravidelně parkoval já, jo, ale hraju Queen, Show Must Go On, tak už se nedá, musím pustit, sorry.

0: Jazzky do pohody Klingent na Hit Radio Zlín v odpolední show s Pavlem a Šárkou. No a jinak v rámci Zlín Film Festivalu, pokud bych se k němu ještě naposledy chtěl a měl vrátit, jsem za námi, a to jste si asi taky všimli, přijel pan prezident Petr Pavel. Já bych jenom rád řekl, že my jsme teda jeho cestu velmi pozorně sledovali, trošku jsme ho stalkovali.
1: No tak jo, ale my můžeme, že jo, tak my jsme tak jako oficiální médium, takže my můžeme stalkovat, koho chceme.
0: Přesně, přesně, pepřákem jsme nedostali, takže je to dobrý. Nicméně, co mě překvapilo, že ve středu odpoledne si udělal menší, jako nepatrnou vycházku, neboli túru na svatý Hostýn. V mlze, v dešti, vzal tretry a makl si do kopce. Jenom jsem chtěl říct, že mi to přijde neuvěřitelné.
1: No, je fakt, že ve tvých nesportovních očích to musí být mega výkon, jako.
0: To je životně.
1: Vlastně prakticky, kdyby šel 300 metrů po Zlíně, tak jako jo, ty ho budeš obdivovat. No to jsi taky dlouho nešel.
0: A právě když jsem to řekl kámošům, tak oni mi, jako kamarádi mi řekli něco jako: podívej se, kolik mu je, jakou máš výmluvu ty. A říkám, on měl víc času trénovat.
1: No. Jo, přesně.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: zeď. Tvit, tvit!
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
7: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, ale to nejde tak náhodem.
7: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Timeshift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
7: S námi zapomenete, co je čekání.
8: Internext. Internet děláme my.
9: Hausbrand Café, per favore?
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
12: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
13: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
12: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
15: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
19: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
5: Pit, pit.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
21: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: prosím vás pěkně, já mám plně radost z toho, že tady odpolední show na Hit Radio zní se poprvé, jakožto Pavel Cacek, objevím i ve zprávách.
1: Já jsem fakt doufala, že takhle trapný debilní for neuděláš, ale už je to tady. Ano, přátelé, říkala jsem, že ve zprávách budeme probírat divočáky, tak Pavel samozřejmě to tak jako prvoplánově pochopil.
0: Já jsem to tak jako jsem věděl, že to je něco z mojí rodiny.
1: Prosím tě, a ty tady jako trháš lidi, jo, někde tam jako na Letné. Jo?
0: Zatím ne.
1: No,
0: zatím se nechystám.
1: Takže to nebude o tobě ty zprávy.
0: Tak škoda, no.

0: taky Madonna. Na závěr 15. hodiny jdeme společně na cesty. Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nevidím naštěstí žádné komplikace, jezdíme bez problému, tak ať nám to vydrží. Tak to zkusme zachovat, ten klid na těch cestách ve Zlínském kraji. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
10: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
9: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: On Air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Na Letné ve Zlíně a v okolí Tlusté hory si musíme dát pozor na divoká prasata. Včera na lesní pěšině nad ulicí Pod Rozhlednou dokonce bachyně se selaty napadla ženu a ta skončila s potrhanou nohou v nemocnici. Město vyzývá k opatrnosti. Žádá obyvatele, aby na okraj lesů nevyhazovali bioodpad a aby měli psy na vodítku. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Inflace v květnu zpomalila, drží se lehce nad 2%. Podle analytiků inflace zvolnila hlavně díky tomu, že odeznívá tlak na zdražování pohonných hmot. Zvedly se ceny alkoholu, zlevnily naopak nealkonápoje a taky potraviny. Blíží se největší nabídka akcí všech dob. Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá touto cestou získat přes 1,5 bilionu korun. Tržní hodnota firmy by se tím přiblížila 37 bilionům a tím by se zařadila mezi nejhodnotnější firmy světa. České volejbalistky po včerejší výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes podlehly 0-3. Další duel je čeká zítra v 9 ráno proti Belgii. Až do večera bude na východě Moravy polojasno a teploty 21 až 25 stupňů. V noci naměříme u nás v regionu kolem 13 a bude se zatahovat. Zítra nás tak čeká vesměs oblačná až zatažená obloha a odpoledne taky déšť.
12: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
5: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show pokračuje tady na Hit Radio Zlín s Pavlem a Šárkou. My v tuto chvíli velmi rádi pozdravíme kam?
11: Pozdravíme Hřivínu v Újezd.
0: Do Hřivňáku se jinak říká.
11: Fakt jo.
0: Jo, jo, jo.
11: Já si fakt představu, že to je jako podle hřívy, takže podle mě tam nežije žádný plešatý muž, ani žena.
0: To je pravda, že jsem tam nikdy žádného plešouna neviděl.
11: No, vidíš to.

0: tady, Hitradios Dina odpolední show, s vámi Pavel a Šárka.
1: Já mám dneska trochu manickou fázi, tak proto se Pavel směje, jenom ať víte, jo, takovou
0: úplně
1: nějakou.
0: Jako.
1: Jo, no, nastřelená.
0: Já doufám, že neposlouchá, nebo minimálně, že tady nemáme po ruce žádného, já jsem málem řekl psychopata, ale spíš jako psychiatra, nebo jako takového. Jinak bych byl tady od teďka už sám dneska.
1: Jo, za chvilku zaklepou tady s tou kazajkou, pojďte paní Holubcová.
0: Ať už je odpolední show jakákoliv příčetná, nepříčetná, prosím vás, musíme si říct, co zažívá v obchodech velký boom. Jsou to nealko piva. Nevím vlastně proč až teď, to je ta moje vlastně otázka, jak to máte vy, jestli jste na nealko piva přešli, začali pít až dneska, jestli no. Objevujete všechny ty příchutě, které jsou, protože teď to se to prodává prý nejvíc kdy v životě.
1: Já myslím, že to je právě tím, že jsem já přešla na nealko pivo. Prodeje prudce se zvedly. Nevážně, protože jako já se ti jako přiznám, jo. Já mám velmi často takové to, že prostě přijdu z práce, mám to fakt jako plný kecky, rozumíš, teď ty děti se tam na tebe jako navalí, že jo, znáš jo. To prostě. A já mám prostě chuť si dát něco. Nějaký dobrý pití, nechci sakra vodu, prostě nechceš vodu, chceš si dát nějaký dobrý drink.
0: Já tam vždycky říkám, jsem sám ryba, že budu pít
1: no,
0: vodu.
1: Přesně, ty jo, žádný rybník do břucha, že jo, jak se říká na Moravě, nechceš. Jo, jako. No, jenomže právě přesně pak přišlo to, že si člověk dal víno nebo pivo nebo něco, pak máš výčitky, že jo, přece jenom každý den to není úplně fajn.
0: To nevyčítej, ne, prostě.
1: No, ale právě teď jsem to přetočila na to nealko pivo, já si dám prostě nealko pivo, mám pocit, že to je odměna a všechno je v pořádku.
0: 601 13 1305, zajímá mě, co vám to řeknete vy. Jak to máte s nealko pivem? Pijete, hejtíte, nenávidíte, objevujete. Nechám to čistě na vás, co napíšete, na náš WhatsApp. O, mezi tím samozřejmě nějaká muzika, to musí zaznít. Disturbed, jakožto další velký hit.

0: 0,5. My jsme se vás, prosím vás, ptali, jak to máte s nealkopivem, protože to zažívá prý ve všech různých podobách, ve všech příchutích obrovský boom. Začínáme to v Česku ve velkém skupovat. Mě možná zajímá opravdu jako proč, protože ve své bublině já to nealkopivo jako piju docela dlouhodobě, znám to, vím o tom, jako nepřijde mi, že by se teďka něco dělo. Otázka, jak to máte samozřejmě vy, tak Martin napsal a poslal tuhle hlasovku.
1: Nealko pivo a obecně třeba ty ochucené piva, to je věc, kterou já jako jedu už mega dlouho a hrozně mě baví zkoušet právě hlavně ty ochucené, jak mají různé příchutě, různé značky.
0: No, takže Marťa se v tom delší dobu. Maruška ještě dopsala, nealko pivo, už roky bereme místo klasického, aspoň pak nemáme výčitky, když si dáme o víkendu k obědu nebo k práci, že pijeme moc brzo.
2: Přesně tak, to je prostě, Maruška je můj člověk, jako souhlasím, akorát o tom každý den, ne, můj víkendu.
0: Já nemám soudnost, takže mě je to jedno.
3: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
4: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
10: Vybarvený běh Kroměříž.
9: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
10: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
9: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
10: Vybarvený běh.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
16: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
17: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
18: Když střechu, tak splechu.
15: tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, dnešní NZ-ko neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, měla tu nejdelší přípravu, kterou já jsem zatím zažil.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Minimálně 2 hodiny u toho Šárka seděla a řekla, už můžu, takže co?
2: Prosím tě, já jsem si totiž musela zjistit, co to je ta generace Z, jako no. Já se v tom vůbec nevyznám, Z, X a Boomer, Boomer víme, že jsme my dva, to je jo, tak jako tím končím. Takže teď se jdeme věnovat generaci Z, což jsou prosím tě lidé narození kolem roku 2000, zhruba 2012, já jsem si to přeložila, že to jsou lidi, kteří mě budou vydělávat na důchod.
0: Pěkně.
2: Jo, že? No a teď se totiž ukázalo, že z průzkumu jo, vyplynulo, že generace Z bude generací s naprosto nejnižším počtem vztahů a manželství, jakou kdy svět zažil, jo. A prostě,
0: je,
2: víš co,
0: věc dobrý. To je dobrý, budou
2: dobrý v čem?
0: Hodně dlouho žít a hodně vydělávat na náš důchod, děkujeme.
2: Výborně.
1: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Jiří Sigala, Paloma Faye, ta je na Hit Radio Zim plný show a nám dneska do rádia dorazil velmi specifický mail s jednou stránkou, která se stává od dneška mojí jednou, nevím jestli z nejoblíbenějších, ale už ji mám v záložkách.
1: Ježíš, co to je, to je zase nějaký...
0: Ne, v klidu, prosím vás, uklidněte se.
1: Přesně no,
0: já se možná,
1: všichni jo, víme jako, dobře.
0: Já jsem možná měl začít rovnou tou stránkou. Budkyonline.cz. Já to tady najdu.
1: Já v tom pořád mám obavu, že tam bude něco sexuálního. Budky online,
0: ne,
1: co to je?
0: Sintě, já tady mám Budky online, což je ze života Kalousu. Což, nevím, tak to taky
1: nejsem. S Kalouskem to tě vrušuje?
0: Ne, ale to
1: jo,
0: je...
1: Dobře, počkej, já to opustím a pojď nám to říct, jako nevážnu.
0: Pohled, kde si můžete přepínat vnitřní a vnější kameru a dívat se na Kalouse ušaté, což jsou ptáčci, kteří tam mají nějakou budku a oni tam dali kameru. A mně vlastně přijde hrozně hezký nechat si to třeba na druhém monitoru, když člověk něco dělá a sem tam je pozoruje, jako co, jak oni si tam žijou.
1: Ale já jsem nedávno na mě na Instagramu vyskočilo, že pokud je ti po 35, tak začínáš mít rád ptáky. Tak na tebe to přišlo dřív.
0: Je 12:30, už jsem se chytil.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Go, go, go, gorila!
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Hit Radio Zlín.

0: Taky Aviči, za námi potřeba se trošičku rozjet, umět si taky trošku trsnout, třeba i při tom čtvrtku na Hit Radio z odpolední show s vámi Pavla Šárka. Prosím vás pěkně, my se konečně dozvíme ve zprávách, že máme nejsilnější charakter v České republice. My všichni tady v kraji.
1: Je to tak, každý, kdo ráno stává do práce za tu minimální mzdu, co tady dostáváme, protože ano, Zlínský kraj opět samozřejmě v tabulkách je mezi nejhoršími, co se týče výšky mest. Ale víš co, jako mám tam i pozitivní informaci, jo? Jakože zvedlo se to o kousek. Jako furt jsme druzí nejhorší, ale zvedlo se to.
0: To je první někdo Ústecký kraj, ne?
1: Myslím Karlovarský.
0: Pod Ústeckým, tak vím, že je všechno zlé. Nicméně, hele, peníze kazí charakter, my jsme tady někdo. My jsme ti, kdo určují chod historie.
1: Jistě, že...

0: Te láska pubertálních let. Avril Lavigne na Hitrádiu Zlín taky půl minutky před 17. hodinou. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nesu dobré zprávy, zatím žádné, nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě. Pokud nepočítám třídu Tomáše Bati, hlavní tahy a podobně a opravy na cestách a ještě na dálnici na D55, no, zkrátím to, to nečekané nás nepotká. Tak kdyby náhodou přibylo něco nového, tak určitě hlásit na naši dopravní linku 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ve Zlínském kraji dostáváme stále jedny z nejnižších platů v republice. V aktuálním srovnání hrubé mzdy jsme druzí nejhorší za Karlovarským krajem. Potěšující může být aspoň to, že u nás v regionu průměrná mzda narostla o 7% na 43 tisíc korun. Když započteme inflaci, tak reálný růst mest byl zhruba 5,5%. Sněmovna navrhla prezidentovi Petru Pavlovi, aby udělil nejvyšší státní vyznamenání jeho předchůdci Miloši Zemanovi. Poslanci o tom hlasovali kvůli zpochybnění hlasování dokonce třikrát. Mezi poslaneckými adepty na řád Bílého lva jsou také třeba spisovatel Milan Kundera nebo filmový tvůrce Karel Zeman. Nižší stupně vyznamenání by mohli dostat fotbalista Patrik Šik nebo herec Marek Eben. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi. Případ hasiče a úřednice odsouzený v kauze kolem otravy řeky Bečvy bude řešit nejvyšší soud. Okresní soud ve Vsetíně totiž dostal dvě dovolání. Podle rozsudku hasič pochybil při řízení záchranných prací bezprostředně po otravě řeky. Úřednice zase nezákonně povolila firmě EnergoAqua v lagunách shromažďovat povrchové vody místo vyčištěných vod z čistírny. Tenista Jakub Menšík miluje velké zápasy, říkají to jeho rodiče, kteří ho zítra budou v boji o finále Roland Garros podporovat přímo v Paříži. Menšík je prvním českým grandslamovým semifinalistou od roku 2017. Na utkání proti Zverevovi je prý dobře připraven. Až do večera bude na východě Moravy polojasno a teploty 21 až 25 stupňů. V noci naměříme u nás v regionu kolem 13 a bude se zatahovat. Zítra nás tak čeká vesměs oblačná až zatažená obloha a odpoledne taky déšť.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
8: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín ještě mám před sebou posledních 60 minut a my je využijeme a věnujeme k tomu, abychom vás pozvali někam, kam pravděpodobně asi vůbec nepojedete.
10: To se stalo Pavlovým velmi oblíbeným tématem, takový to úplně nejhorší kulturní tip z celé republiky. Máme ho pro vás.
0: To je, kdyby náhodou jste uvažovali, kam nejet, tak já bych něco měl, kdyby náhodou.

jsme si tady zase nějakou chvilku na Hitradio Zlín odpolední show nedávali takovou tu moji velmi jako oblíbenou specialitu, aneb místo, kam o víkendu podle mě asi nepojedete. To někdy tak jako děláme, že si prohlížíme místa, ale jako pojďme si říkáme to teď všichni, že se díváme na nějaký třeba seznam jako kulturních akcí třeba v kraji, jo, nebo někde se díváte jako kam by se dalo a teď si říkáte, tak sem určitě

0: No, tak, jsem určitě,
1: vůbec ne.
0: Celá Žava už
1: přesně,
0: tam jedu, jo.
1: Přesně, tak já vždycky vybírám z celé republiky takový ten top strop a vždycky se tam objeví něco, co mě hrozně pobaví. Tak prosím vás, tentokrát nesu specialitu ve sklárně Rutskl, nebo Rykl v Nižboru, což je...
0: Nižbor. Je to vůbec v Česku, ty jo?
1: Je, je to 3,5 hodiny, je to za Prahou.
0: Nádhera.
1: Byste si chtěli udělat výlet.
0: Co by kamenem, jasně.
1: Tak. A když všechno půjde hladce 3,5, jinak 4,5, tak tady se koná letos o víkendu 11. ročník Glass Cutting World Cup, což je jednoduše soutěž v broušení skla. Nic víc.
0: Jo, takže tak tam bude hrozný horko a sleduješ lidi, jak brousí sklo.
1: Jo,
0: a jedeš tam 4,5 hodiny.
1: Tak.
0: No to je skvělý.
1: Kdybyste ráno nechtěli jet, tak máte možnost.

0: John na Hit Radio Zlín, jeden z největších hitů vlastně za posledních pár měsíců, Turn the Lights Off, tady na Hit Radio Zlín v odpolední show, a ještě, že mě máte.
1: Vážně, konečně budeme vděční, i já, počkej, konečně. I já?
0: Ano, protože oblíbený řetězec stahuje z prodeje jeden druh skleniček, tak já vám to chci říct, které můžou prý vypouštět těžké kovy. Upozornili na to ne česká čojka, ale polský hygienický úřad. Jak si to dohledat, o které skleničky jde a podobně, nebo kde je najdete, kde je třeba vrátit a podobně, tak se dočtete, prakticky stačí do Google napsat skleničky těžké kovy, ono vám to vyplivne.
1: Skleničky těžké kovy, počkej, já to zkusím, myslím, nemám doma, jo.
0: Zkus, vyzkoušej, já jenom jsem chtěl dodat, že mě to třeba vůbec netrápí. Sice té skleničky mají vypouštět těžké kovy, ale podle doktora mi chybí železo, takže já to vlastně považuji za výhru. A našla jsi to?
1: Ale jo, počkej. Skleničky z Číny, o, jaké překvapení.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
3: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Tuna!

0: www.lajčiny.cz.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
6: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
7: Co je? Co je?
8: Co je?
7: Co je?
5: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
6: Dneska přímo?
5: Dneska přímo, ano.
6: No to nám to vyšlo krásně.
5: No.
7: Co je?
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
9: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě posílá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdyby náhodou se povedlo dneska zapomenout, co je za den, protože jsem zjistil, že většina z nás má středu, tak nevím, jestli to máte podobně, prosím vás, je čtvrtek, 4. června, tady na Hit Radio Zine v odpolední show, tak dneska jsme tu udali další a předposlední voucher tohoto týdne na 1000 Kč do 7 Art Zine Malenovice. Zítra poslední pokus si tento voucher vysoutěžit, stačí na 601 13 1305 napsat vaše fine story z dětství, kdy jste třeba něco rozbili, něco pomalovali a podobně.
1: Prostě umělecky vylepšili, tak se tomu říká
0: hezky. Takhle.
1: Taky jsme se tady dneska samozřejmě vraceli k jedné z největších akcí našeho regionu. Zlín Film Festival nám včera skončil. Jestli vás zajímají rozhovory s herci, kteří k nám do Zlína dorazili, tak je máme na hitradiozlin.cz v sekci podcasty.
0: Jakéže sexy podcasty máme?
1: Sexy podcasty.
0: Máme, tak se podívám. Mě lákáš.

0: Hit Radio zní s vámi, doufám, že i na cestě z práce jsme vaším parťákem, jako odpolední show Pavla Šárka, no a můžeme být i vaším parťákem vlastně tak trošičku na doma, protože tak přejdete domů, otevřete telefon, mrknete na Instagram, tak tam uvidíte jednoduchý a jasný tip, jak zajistit, aby kolegové v práci, co mají neustále špatnou náladu, aby si taky někdy začali usmívat.
1: Ano, u nás je ten kolega Pavel, protože ten tady neustále sedí jak kakabus, ty jo, furt se tváří, jak kdyby...
0: To se jednou stane, jednou za čas, jo, nemám
1: no, jako
0: náladu.
1: Jo, že nemáš prostě náladu, no. No, tak já jsem ho rozveselila.
0: Jakým způsobem? A že byl velmi originální a já jsem se smál, tak se mrkněte na náš Instagram.
1: Myslím, že se budete smát taky.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady. Wow!
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
14: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamaj.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
15: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Radio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: Dámy a pánové, je na čase se rozloučit. I pro čtvrtek se s vámi loučí odpolední show na Hitrádiu Zlín, Pavel Sacek, Šárka Hlubcová. Já jenom, abyste pochopili, čím já se někdy musím procházet. Mně se dneska povedlo zapnout mikrofony trošičku dřív, zapnout nahrávání, abych vám mohl přenést opravdu jako autentické záběry ze zákulisí vysílání odpolední show. Tak prosím vás, takhle nějak to zní, když tady sedíme a chystáme se.
1: Boom, boom, boom, boom.
2: Já si...
1: Sáco!
0: Ještě něco, jako...
1: Ne, už je to všecko, dělej!
0: Já vůbec nevím, jestli jako má cenu dneska jako s tebou něco jako tvořit tady. Tak nic.
1: Podom pom.
0: Tak to byla jenom krátká, opravdu krátká ukázka toho, co se tady někdy v zákulisí.
1: Hej, já myslím ale přátelé, že to znáte taky, prostě někdy jsou takové ty dny, nemáš prostě fakt takový ten úplně prostě stupidní, divný humor, takovou tu náladu prostě na blbosti, no.
0: Tak dokážeš, jako prosím tě, říct dneska, už teďka na závěr aspoň, jednu jedinou souvislou větu bez humoru a bez nějakého jako...
1: Přátelé, těšíme se na vás zítra.
0: Tomu
1: dobrý, ne? Hezky! Padam pam.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobrý podvečer. Kolony stále nepolevují v centru metropole, ale také na úrovni Černáku, pokud jedete do centra, a na Pražském okruhu už od sjezdu z D5. Více aut hlásíte také na Barandáku a v Dobříšské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Zalévej dešťovkou. Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Nejčastější domácí havárie souvisí s vodou a vodovody. Vyplývá to z údajů pojišťoven. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
11: Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení, to vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 tisíc korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či dopenáře.
0: Jen Česká podnikatelská pojišťovna řešila za rok 2025 zhruba 4 000 vodovodních škod. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
12: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Ranní teploty kolem 10 až 15 stupňů, většinou pod mrakem a na většině území bude také pršet. Čekají nás přehánky nebo dokonce i bouřky. Večer budou ustávat a čekají nás teploty kolem 16 až 21.
13: Hladíte Hit Radio, přejeme hezký... No, vypadá to, že podle hodin už večer. Je to 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic.

znáte, to je MC Hammer, You Can Touch This. Věc, která nám zahájila aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vzpomínat teď budeme taky na jednu americkou rockovou partičku. Je to skupina Toto, nejdříve založena dvěma bratry, ten třetí se k ním taky později přidal. Na kontě tím největším hitem rozhodně Afrika. Každopádně Rouzana, tu vám hrajeme právě teď a určitě bychom na ní neradi zapomněli. Tak užívejte, hezký čtvrtek.

0: byla velká aromaťárna, Whitney Houston jste určitě poznali. A Have Nothing byla věc, kterou jsme teď připomínali. Byla to taková chvilka nostalgie tady na Hit Rádiu, kdy posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Který dále nabídne třeba Scatmana Johna, to se zase vrátíme do starých zajetých kolejí a dáme si pořádnou party energickou věc. Taky Alana Miles, Black Velvet, i s tím můžete počítat. A nebo slovenská skupina No Name, ta je připravená v těch dalších minutách playlistu Hit Rádia. Teď každopádně pojďme trošku vzpomínat, nepůjdeme do 80. 90. ani milénia, půjdeme pouze do dnešního rána a připomeneme si, jak se vstávalo s Michalem a Jasmin.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
4: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio. Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu,

Tohle byla všude zdejší skupina No Name, pánové toho často říkají na svých koncertech, protože je pravdou, že v Čechách možná hrají více než na Slovensku. Děkujem, že si. Tak to byla věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. To pro vás máme až do 21. večerní. No a teď si dáme naprostou ikonu poloviny 80. Tehdy, když přišly takové ty europopové hity, nesměl chybět ani projekt, za kterým stál Jermaine Jackson a taky Piazzadora. When the rain begins to fall. Už podle názvu i podle prvních tónů určitě budete vědět, o co jde. Je to tahle fantastická věc, která vás naladí na tu správnou vlnu. Konec konců je čtvrtek večer, páteček už se blíží, potom víkend, tak doufám, že pro většinu z vás to bude jenom velká pohoda.

0: Tohle je hudební projekt Everything But The Girl. Missing, věc, která teď zněla éterem Hitrádia. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Hrajeme vám to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. A vrátíme se taky na taneční parkety minulosti. Na žádné dobré oldies party tohle prostě nesmí chybět. Ace of Base, jasná věc. Těch písniček, které mají, je opravdu mnoho, těch, které známe, ale pro ten dnešní večer jsme vybrali Life is a Flower. Tak už za chvilku přidáme do konce hodiny třeba i skupinu YouTube.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Said, oh, hi, nice. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Said, oh, jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uších máte Hit Radio, k 19. hodině nás dovedla Vanessa Paradis. Jole Taxi, skvělá věc, kterou jsme si teď nabízeli v éteru.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak náhodem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme hodně stylově. Nachystaný je Robbie Williams. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrteční večer.

10 minut po 19. si na Hit Radio hrajeme hodně na pohodu. Tohle je Chris Isaac, Wicked Game. Nobody loves no one. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. My teď dáme prostor Madoně. Ray of Light, tak to je další nachystaná věc. Za chvilku zabrouzdáme taky do českých luhů a hájů. Z té domácí hudební scény si nabídneme skupinu MiG-21, snadné je žít. Tak to je heslo, které nám budou šířit éterem už za malý okamžik. Teď Ray of Light, tak si to dejte pořádně na hlas.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Naprosto jasnou a konkrétní zprávou pro nás měla skupina MiG-21, snadné je žít. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A víte, co pro vás máme připraveného dál? Třeba tuhle obrovskou klasiku. To je Maggie Reilly, Every Time We Touch. A už za chvilku ji uslyšíte v kompletním znění. Taky skupina Roxette nebo Tarkan. I s těmi všemi můžete na Hit Radio v příštích minutách počítat.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete
10: si. Tisknu levně.cz.
11: Náplně hned.

Tohle je písnička spojená snad s každým hokejovým šampionátem. Tarkan Šimárik. Proslavil se zejména díky té puse, která zazní právě v té skladbě. A proč? No protože na hokeji v rámci různých přerušení a přestávek je populární něco, co se jmenuje kiskam, určitě to znáte. Kamera si vybere nějakou dvojici v ledišti, ta se promítá na kostku, tam nad ledovou plochou a ta dvojice by si měla dát pusu. Občas jsou z toho kuriozní situace, když se třeba zjistí, že to jsou sourozenci nebo dva úplně cizí lidé. No prostě tak i tohle k hokeji patří. Stejně jako Tarka na Šimárik, kterého jsme připomínali právě teď na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Ten letošní hokejový šampionát, ten je za námi. Pro českou reprezentaci úplně slavně nedopadnul, ale budeme si držet palce do příštího roku, protože když to jednou nevyjde, tak příště musí. My se každopádně pomaličku přeorientujeme na fotbal, protože co nás čeká po 20 letech, tak to je právě fotbalové mistrovství světa, kam se česká reprezentace kvalifikovala díky fantastickému utkání, které probíhalo u nás doma v České republice. Mimochodem, dneska má česká fotbalová reprezentace první zápas. Není to ještě oficiální zápas v rámci mistrovství, je to pouze přátelák, vlastně přípravné utkání. Guatemala bude naším soupeřem, výkop je ve 2 hodiny ráno našeho času, protože se hraje nedaleko New Yorku. Tak uvidíme, jestli se českým fotbalistům bude dařit o něco více, než to bylo u českých hokejistů. Komu se na hudební scéně hodně dařilo? Tak to byla lotyšská partička Brainstorm, která na triku má singlovku Maybe. Je to One Hit Wonder, žádným jiným už to nepředčili, ale o to víc je skvělejší.

0: tohle je muzikálová záležitost Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. I té jsme dali prostor tady na Hitrády. V rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic až do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia, tak jako každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Teď se připravujeme na čtvrteční večer a pomaličku na ten pátek, na konec pracovního týdne. Tady doufám, že alespoň pro většinu z vás, že ten víkend budete mít volný, že si pořádně odpočinete a hlavně si ho hodně užijete. Pochopitelně budeme rádi, když to bude i ve společnosti Hitrádia. Outcast Heya nebo MC Erika Barbara, tak to jsou interpreti, které pro vás máme nachystané ještě do konce té aktuální hodiny. A bude co poslouchat.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: Další krásná hudební vzpomínka. Gumbay Dance Band, Seven Tears. I takhle vám hrálo Hit Radio.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Classic pokračuje, ještě 60 minut pro vás budeme mít to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký čtvrtek.

0: Fantastická Alanis Morissette, tohle byla singlovka Ironic. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Držíme vám místo v první řadě na skupinu Tým. Skupina Tým tady ve vysílání Hit Radia už za pár okamžiků. Držím ti město je single, který určitě můžeme slíbit. Taky Rhythmix se dostanou prostor. Here Comes the Rain Again. Velká, obrovská, globální hitovka, kterou pro vás taky máme nachystanou. Tak už za chvilku.
1: Hit Radio.

0: hodně na pohodu a hodně pozitivně si hrajeme ve čtvrtek večer. V 8:30 Natasha Thomas. Save Your Kisses For Me. Tak i to byla věc, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Za chvilku Doctor and the Medic, Spirit in the Sky. Doctor, to je také píseň skupiny Aqua, Doctor Jones, ale o Aqua nemluvím tak pro nic za nic, mám ji totiž připravenou playlistu. Ne Doctora Jonese, ale možná písničku, která je ještě o něco větším hitem. Jo, tahle dánsko-norská parta stojí za singlovkou Barbie Girl a tu teď posíláme mezi vás.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dr. and Demerix, to byla záležitost, kterou jsme slibovali a sliby splnili. Spirit in the Sky. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My vám občas rádi připomeneme nějakou tu písničku, na kterou se možná trošku zapomnělo, byla by to velká škoda. A možná je to třeba případ tento. Zase tak často to neslýcháme. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ale právě od toho je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby nám tyhle hity oprášil, připomněl a měli jsme možnost si trošku nostalgicky zavzpomínat. Tak už je za chvilku tahle muzika, taky Dario G, anebo Johnny Warwick. To všechno pro vás máme do příštích minut na Hit Radio.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

závěru hudebního speciálu Hit Radio Classic jsme pořádně řízli do kytar. Tohle byl Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Single, se kterým se loučíme s dnešním vydáním hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale nezoufejte, budeme zpátky zase zítra úderem 18. a zase vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku v playlistu Hit Radia Train, taky Eva Farna nebo Morandi. Rozhodně bude co poslouchat. Tak užívejte čtvrteční večer.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Duna!

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase.

0: tři a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com